našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

Krásné ráno anebo dobrou noc. Právě dnes je 16. červenec a svátek slaví Luboš. No a pokud se podíváme do historie, tak třeba v roce 2000 jsme na našem území mohli pozorovat zatmění měsíce. No a roku 97, tedy před 29 lety, Česku bylo doporučeno zahájit jednání o vstupu do Evropské unie a byla to velká věc. Tak já doufám, že dnes zažijete také velké věci a my vám k tomu dál budeme hrát hezky česky. Krásné ráno.

0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytují přehánky a nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník. Hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční

0: A jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

To is that. Krásné dobré ráno a nebo dobrou noc, podle toho, jestli vstáváte a nebo jdete třeba už do práce. Ale každopádně posloucháte Blaník. Dnes 16. července je čtvrtek a svátek slaví Luboš. Pokud znáte kolem sebe nějakého Luboše, tak mu popřejte hlavně všechno nejlepší a my vám přejeme, abyste si užili dnešní den a budeme si dál hrát hezky česky.

zilála. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaní.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytují přehánky a nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálková, až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Milí šikulové a milé šikulky,
6: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky
9: na rádiu Blaník.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc. I když je noc, tak já musím říci, že slunce dál svítí. Alespoň v naší blanické písničce, která vznikla ke čtvrtstoletí našeho rádia a je to naše velká hra, ve které můžete získat celkem velké peníze.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Jakmile byste písničku slyšeli v našem vysílání, tak je důležité zavolat na 800 109 109 a být na konci té písničky jako první u nás na lince. A stalo se v poledne ve středu, tedy včera, že nám zavolala posluchačka Stáňa. A Stáně jsme pustili ukázku naší písničky Slunce dál svítí.
3: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: A otázka na Stáňu, kdo pak zpívá tuto část písničky?
4: Tak to jsem úplně vedle.
5: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
4: Maria, to je hlas. Tak kdo?
5: No, 3, 2, 1.
4: Helena to není.
0: Ani doma neporadili, Helena to nebyla, protože Helena v té písničce vůbec nespívá. V té naší blanické písničce Slunce dál svítí zpívá Tomáš Klus, Olga Lounová, Tereza Mašková, Jindra Polák ze skupiny Jelen a nebo Kateřina Marie Tichá. A toto byla Olga Lounová. Kdyby naše posluchačka odpověděla tak, tak získala 5 000 korun. Ale protože odpověděla špatně, znamená to, že 5 000ová částka se přičte k té druhé a je z toho rázem 10 000 korun, o které teď hrajeme. Takže kdybyste slyšeli Slunce dál svítí, volejte 800 109 109. Teď pustíme jinou písničku, ale hrajeme si dál hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno. Je čtvrtek 16. července. Dnes má svátek Luboš a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Šachovým turnajem čtyřčlenných družstev začíná v 5 hodin odpoledne v Pardubicích Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Po letech se akce vrací na zimní stadion. Dnes se také uskuteční Motýlí noc. Procházka v Mostě s entomologem Pavlem Krásenským. Sraz je v 9 večer naproti Jungle aréně. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem nakládání s drogami ve velkém rozsahu. Obviněno je 13 lidí. Hodinu před polednem začíná v památníku holokaustu v Hodoníně odborný seminář a možnost natáčení archeologického výzkumu pozůstatku koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu. Dnes také začíná třídenní Guláš Fest ve Valašském Meziříčí. K ochutnání nabídne na fotbalovém stadionu více než 30 druhů gulášů. A v 8 večer startuje v pražském Emauském klášteře festival Letní slavnosti staré hudby. Potrvá do 5. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
4: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
5: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Báječné ráno, hezký den, je tu 5. hodina a je tu čtvrtek s datem 16. července. Krásné ráno přeje Martin, za chvíli nabídnu třeba jeleny. Dáš se traku, kterou cestou se dá. Bude tu i Karel Gott. Zůstanu svůj, ať různé vládly s ním. Ale i skvělá Hanka Zagorová. Než hlad nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Celé léto hezky česky tady u nás na Rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes bude převládat oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy i zataženo, zejména na východě Čech. Teploty přes den 25 až 30, na jižní Moravě do 32 stupňů.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Co vy po ránu, nějaký ten koktejl, nebo třeba kakao, nebo snad milujete čaj a nebo dáváte přednost kávě? Tak právě na kávu se podíváme za malou chvíli. Teď popřeji hezké ráno a pojďme si hezky česky hrát.

0: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a my pro vás zase něco máme. Dobrou kávičku, kdo by kávu neměl rád? Já jsem teda příznivce kávy a někdo má rád hořkou a někdo pro změnu kyselou. Konec konců o tom si povídal můj kolega Daniel Rumpík s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tak jak je to s tou hořkou nebo kyselou?
1: Češi, když už to je postavíš před to dilema, jestli má být káva hořká nebo spíše kyselejší, tak se jednoznačně staví za tu hořkou chuť. Ale ta nejvyšší skupina nám říká, že by to vlastně mohlo být nějakým způsobem vážené. Čistě preferentů té kyselejší kávy, těch kyselejších tónů jsou jednotky procent, ale myslím si, že zase se to tím, jak ta generace se obměňuje a spíš ty nejmladší ročníky mají rádi tu kyselejší kávu, tak se tohleto procento bude postupem času zvyšovat. Kdo ví, jak intenzivně, ale myslím si, že třeba, jestli jsme aktuálně na nějakých 5% těch, kteří preferují tu kyselou kávu, tak můžeme být za pár let třeba na 10.
0: Více informací a celý rozhovor na našem webu radioblaník.cz a najdete ho samozřejmě také na našem YouTubeovém profilu. Já vám přeji hezké ráno a dál si pojďme hrát.
2: Radio Blaník. Hezky česky celé léto.

0: Dobré ráno vám všem, kteří takhle ve čtvrtek ráno posloucháte Rádio Blaník. Je 16. července, Monika Holubová má aktuální zprávy, podíváme se krátce na počasí a gratulace letí všem Lubošům. Lubošové, všechno nejlepší k svátku. My si dál budeme hrát hezky česky.
1: Slunce dá nám svítí, 5000 na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá za jeden.

0: další všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapol Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
9: Kontejnery Sigl, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Sigl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
13: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
12: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
13: Je, tak děkuju moc.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Rascal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: HappySport.cz.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
7: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
8: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
7: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
8: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
7: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
8: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
7: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
8: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
9: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
10: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V upisovacím období, které trvalo od poloviny května do konce června, se lidé objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard. Lidé se díky klinickým studiím můžou dostat k lékům opět i více let dříve. V České republice se loni do takových studií zapojilo přes 17 tisíc lidí. Semafory na křižovatce v centru Otrokovic na Zlínsku budou mimo provoz kvůli modernizaci. Jde o křižovatku na náměstí 3. května v místě křížení s ulicemi Hluškova a Svobodova. Světový šampionát ve fotbale uzná oba finalisty. Proti Španělsku se postaví Argentina, která včera po obratu v závěru přehrála 2-1 Anglii, srovnal Enzo a pak rozhodl Lautaro. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás další letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami. Během dne bude oblačno až polujasno. Ráno a zpočátku dopoledne může být ještě místy až zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě bude až 32. Tolik o počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Na pohodu a hezky česky vám hrajeme mezi 5. a 6. a taky mezi 12. a 13. To už tu bude kolega Pepa Černý. Nicméně dobré ráno dnes Adélkou a také se mnou mezi 6. a 9. hodinou. Potom přijde pravidelný pořad Tajemný rok a tak jsem zvědav, do jakého roku se tentokrát vypravíme. Já připomínám, že dnes máme 16. července a svátek mají Lubošové. Tak ještě jednou Lubošům všechno jen to nejlepší a my si dál pojďme hezky česky hrát.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Zubří na Vsetínsku za 6 milionů 125 tisíc korun. Byt 3KK v Zubří za 5 milionů 893 tisíce. Zahrada v Děpoltovicích na Karlovarsku za 790 tisíc. Byt 2KK v Dobřanech na Plzeňsku za 4 miliony 899 tisíc a byt 4KK v Zubří za 6 milionů 735 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: parádní letní písnička tady na Blaníku za 4 minuty. To bude 6. A to znamená, že před námi jsou další zprávy s Monikou a taky písničky. Mám Babiho Deňka.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Lucie Vondráčkovou. A nebo Miraj. I v dobrém ránu, hezky česky, celé léto pro vás.
2: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu je většinou zataženo a hlavně na
2: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu je většinou zataženo a hlavně na východě kraje doznívá na

0: vyřádily silné bouřky. Dopravu v Ústí nad Labem ovlivní havárie vody. Šampionát už zná oba finalisty. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na jihu Moravy řádila supercela. Večer se přehnala přes Brno, kde napáchala škody hlavně v centru města. Během večera se stočila dál na jih, kde zaměstnala hasiče při desítkách zásahů. Nejhůř dopadla zřejmě obec Průšánky na Hodonínsku, kde hasiči zasahovali u mnoha poškozených střech. Spadl dokonce i štít domu. Nikdo nebyl zraněn. Kvůli havárii vodovodu je ode dneška v Ústí nad Labem omezený provoz u Mariánského mostu. Ten je přitom nyní při uzavření Benešova mostu jedinou spojnicí přes Labe. Řidiči tak budou muset jezdit po objízdné trase ve směru ze Střekova do centra. V Plzni mají novou naučnou stezku s názvem Siluety zvěře. Nachází se v blízkosti Seneckého rybníka a vybízí děti i dospělé k poznávání obyvatel lesa. A novinku nám přiblíží mluvčí města Eva Barborková.
1: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s tabulemi, s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
0: A to prostřednictvím aplikace Lesní svět.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Jen 5 minut dělilo anglické fotbalisty od postupu do finále mistrovství světa a 5 minut byli Argentinci od porážky v semifinále. Žále změnil nečekaný závěr utkání, kdy Messi dvakrát přihrál. Enzo pál za vápnem a Lautaro hlavičkoval na zadní tyči. Argentina zažila parádní obrat a Argentina taky po výhře 2-1 bude v neděli proti Španělsku obhajovat titul. Více dozvíte ve fotbalovém speciálu po 8:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Martin Císař.
3: Ano, jsem tu a přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: Dobré ráno s Martinem a Adélkou. Startuje právě teď pohled na hodiny. Máme 6 a to znamená, že před námi jsou české písničky. Mám tu Miraj, Vabyho, Daňka nebo Lucie Vondráčkovou. Tak skvělý poslech.

0: 6 hodin 7,5 minuty, tohle byla Shakira.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Pohoda, táborák, bustíky a k tomu Blaník mezi 18. a 19. To vám hrajeme písničky k táboráku a pokud by to pro vás nebylo dost, DAB Plus a Rádio Český Blaník. Tam pokračujeme i po 19. Ano, další 3 hodinky pro vás. Písničky pro vás máme připraveny, v sobotu a v neděli si to krásně užijte. Stejně tak jako dnešní dobré ráno. Teď si dáme jednu, která se k táboráku víc než hodí. Bude mít Babi Daněk a potom se podíváme s Adélkou na počasí. Tak já vám přeji hezký čtvrtek a všem Lubošům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
2: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: No a tohle je ona, Babi Daněk a Rosa na kolejích. Já vám přeji hezké ráno.

0: Babi Daněk tady na Blaníku, za chvíli Eláni nebo Lucie Vondráčková, 6 hodin 11 minut a už je tu Adélka.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník. Příjemné čtvrteční ráno a jaký ten čtvrtek bude, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně je na většině území oblačno až zataženo. Méně oblačnosti ale v západních Čechách. Během noci se v Praze a okolí vyskytly velmi silné bouřky. Nyní už hlavní pás postupuje ze středních Čech do východních, ale jednotlivé přehánky nebo slabší bouřky se vyskytují kromě západu Čech i jinde. Teploty máme aktuálně nejčastěji mezi 18 a 13 stupni Celsia.
2: A jak to nejenom s těmi bouřkami bude vypadat ve zbytku dne?
3: Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, to zejména odpoledne. Večer budou srážky už ubývat. Odpolední maxima dnes čekáme mezi 25 a 30 stupni Celsia, zhruba o 2 stupně více bude ještě na jižní Moravě, na horách pak kolem 21 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý. Je potřeba také zmínit, že na velké části území Moravy, místy také i ve středním anebo východním Polabí a také ve Slezsku, očekáváme silnou zátěž teplem a tedy pocit dusná, to zejména v důsledku kombinace vysokých teplot a také vysoké vlhkosti vzduchu.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: 6.21, posloucháte Rádio Blaník. Hezké ráno, krásný čtvrtek je 16. července. Za chvíli krátké zprávy a dáme si třeba Damien. Mám tě rád, každé ráno. A jelikož je čtvrtek, tak na trasu vyráží kolega Vlastasu Kránek Rádio Blaník. Kam to bude? Dozvíte se už za chvíli.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
12: Od Zemana?
11: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
12: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
11: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
13: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci 2 noci za cenu 1 a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
14: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.
15: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
16: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
18: Máte doma solární elektrárnu?
19: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
18: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
19: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
18: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
19: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
18: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
19: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Rádio Blaník, zprávy. Rádio
20: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Zvýšení mest letos plánuje 48% firem. Loni bylo o 5% méně. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se to jen kolem desetiny firem, jak ukázal průzkum společnosti RSM. Česká obchodní inspekce si posvítila na e-shopy. Víc než 3/4 z těch kontrolovaných porušili předpisy. Podle inspekce prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace. Zájem o Pražský hrad o rok od roku roste. Do jeho areálu loni zavítalo 9 milionů lidí, což je o 700 tisíc víc než v roce 2024 a o 2 miliony víc rok předtím. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. V Kyjevě to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Spojí se tak ukrajinské bojové zkušenosti s evropskou průmyslovou kapacitou. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsem připraven a za chvíli se přihlásí náš kolega.
21: Pohodové české rádio.
0: Je čtvrtek, bude to Krajánek Rádia Blaník, kolega Vlasta Suk. Do té doby Damiense, Mám tě rád a za chvíli také Divokej byl a Malování. Celé léto hezky česky.

0: Dohrávají Damians na vlnách Rádia Blaníky 6.32, no a teď se někam podíváme.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
2: Čechy, Morava, Slezsko, to jsou místa, kam vyráží pravidelně krajánek Rádia Blaník. Je čtvrtek, tak je na cestách. Kolega Vlasta Suk, Vlastíku, vítej.
3: Martine, Adelko, přeju vám dobré ráno, zdravím i všechny blanické posluchače. Tak dneska opět zajedu na jižní Moravu a tentokrát vám dám tip, kde si můžete užít vodní radovánky se vším všudy. Několik bazénů, tobogánů, skluzavek a tak dále. Je to Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Co připravili na léto, dozvíte se krátce po 14. hodině. No a pak se přesunu do westernového městečka v Boskovicích. I tady to žije. A co tady všechno mají? Jaké akce plánují? Dozvíte se krátce po 17. Tak poslouchejte naše vysílání. Ahoj.
2: Budeme se těšit a Vlastíku, tobě šťastnou cestu.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
2: Erik je povery a za malou chvíli taky skupina Divokej byla malování i hezky česky takhle po ránu pro vás. Já vám přeji krásné dobré ráno, jsem tu dneska s Adélkou a přejeme krásné vstávání.

0: věcí.
1: Dobré ráno, Rádio Blaníka, skupina Divokej Bell. Za chvíli si dáme Krištofy, co bude pak. A v tuhle chvíli informace o počasí.
2: Sluníčko Rádia Blaník.
3: Rádio Blaník. Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Zatím toho sluníčka moc není, nicméně během dne se vyjasní, bude oblačno až polojasno na většině území. Na východě teď ještě může doznívat déšť a přehánky, ojediněle se můžou objevit i bouřky, ale k večeru jich bude taktéž ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 30, na jižní Moravě může být až 32, tady očekávejte pocit dusna a na horách okolo 21 stupňů.
1: Tak to vypadá na docela krásný den, ještě dnes a zítra, potom je tady víkend. O víkendu vyráží Kránek Rádia Blaník a přiveze někomu šunku. Jak na to, prozradíme za chvíli a víkend bude také ve znamení jedné známé české kapely.
2: Se Slzou na Rádiu Blaník.
4: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
2: A my pro vás máme speciální dárek.
4: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
2: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
4: Tak laďte Blaník
2: a užijte si víkend se Slzou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000.

0: ceny a vždycky něco navíc.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Dáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Lennon a Garfunkel právě teď na Rádiu Blaník za 11 minut celá. 7. hodina klepe na dveře, stejně tak klepe na dveře víkend a vy možná v tuhle chvíli můžete získat od nás šunčičku. 7,5 kilo šunky od Leka na kosti. No kdo by ji nechtěl? Jaká jsou pravidla?
1: Pravidla jsou velice jednoduchá. Podívejte se na naše stránky radioblaník.cz. Tady se můžete zaregistrovat do klubu posluchačů. Potom se právě přidáte do této soutěže, řeknete nám, kde trávíte léto s Blaníkem, ale pozor, samozřejmě se můžete do soutěže zapojit, i když už jste členy klubu Rádia Blaník. A potom možná náš krajanek přijede na tu adresu, kterou jste nám dali. No a když uslyší zapnuté Rádio Blaník, šunka je vaše.
0: Já jsem teďko dvakrát byl a všude rádio hrálo, což bylo perfektní. Jednomu z posluchačů to bylo to první místo. A tam dokonce hrálo v autě. A pak jsem přišel k ním na chatu a tam hrálo taky. Já říkám, jak je to možné, tady hrajete dvakrát Blaník? On říkal, no když jsem na zahradě, tak to slyším z auta. A když jsem jakoby víc u baráku, konkrétně u grilu, tak to mám samozřejmě puštěné doma. Takže tam hnedka šunka putovala a naše skvělá posluchačka tam měla teda Blaník puštěný doma. No, tak uvidíme, kam to bude tentokrát. V každém případě v sobotu vyrazím, těším se na to a vy se můžete teď tuhle chvíli už přihlásit. A samozřejmě možná se štěstí usměje na vás. Držím palce.

0: chvíli dospělá.
1: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blanika. Tohle byla skupina Kryštof. Co dál tady u nás, jaké písničky nabídneme? Tak třeba Helenu Vondráčkovou. Dále tu bude Marek Stracen.
2: Zastav mě, prosím tě, zastav mě.
1: A nebo Tornero a Ilona Čáková. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jí!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes po ránu je příjemných 17 stupňů, je většinou zataženo a hlavně na východě našeho regionu může místy doznívat ještě i déšť. Odpoledne už bude ale převážně polojasno a naměříme 26 až 29 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 počítejte už tradičně kvůli dopravnímu omezení s kolonou u letiště. Ta má dnes po ránu víc než 4 kilometry. Pozor, dejte v Táboře v Chýnovské ulici, kvůli prasklému potrubí je vozovka částečně zaplavena. A před Prahou ještě pozor, na dálnici D11 na 18. kilometru překáží a do provozu zasahuje porouchaný kamion. Cokoliv dalšího můžete přidat na naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už pokračují zprávy s Monikou.
6: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Od ledna zřejmě začne znovu fungovat EET. Brno zná podobu nového magistrátu. Čeští fotbalisté zamíří k zápasu do Osijeku. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obnovená EET nastaví spravedlivé podmínky v podnikání. Poté, co návrh včera schválila sněmovna, to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Za důležitou změnu oproti první verzi EET považuje to, že se bude vztahovat na všechny druhy plateb v provozovně, tedy i na bezhotovostní platby. Soutěž určila podobu nové budovy brněnského magistrátu. Půjde o otevřenou stavbu s atriem, zelení nebo vodním prvkem a pasáží. Pro veřejnost by měla být nová budova přehlednější a její provoz úspornější. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí v blízkosti centrálního stavebního úřadu. V Karviné přibudou nové ambulance i další lékaři. Pacienti se můžou těšit na příjemnější prostředí a také širší dostupnost zdravotní péče na poliklinice v Mizerově. To vše přinese řada rekonstrukcí, které v objektu probíhají. Co dalšího tam město chystá, to říká jeho mluvčí Monika Danková.
9: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
8: Tyto práce by měly začít letos na podzim. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas v Lize národů proti Chorvatsku opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili už loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa. V něm utrpěli debakl 1-5, ve skupině narazí ještě na Španělsko a také na Anglii. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
10: Jsem tu připraven s Adelkou, za malou chvíli se podíváme na počasí. Mimo toho popřejeme samosobou také oslavencům. Já připomínám, že 16. července je čtvrtek a my přejeme krásný dobrý den. Tak ať se daří.
5: Dobré ráno, Rádio Blaník.
10: Na Blaníku hezky česky celé léto. Tohle už je Helena Vondráčková, za chvíli Marek Ztracený a písnička Zastav mě. A když jsme u té Heleny, písnička se jmenuje Čas je proti nám. Ten aktuální za půl minuty bude 7. Tohle už je Helena Vondráčková, za chvíli Marek Ztracený a písnička Zastav mě. A když jsme u té Heleny, písnička se jmenuje Čas je proti nám. Ten aktuální za půl minuty bude 7.

0: Alex Tracený a písnička Zastav mě a je to člověk, kterého nezastavíte.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Jede jako drak. Mě by zajímalo, kde asi je v těchto chvílích, nebo kde byl včera.
3: No tak nejjednodušší bude se ho zeptat.
0: To je pravda.
4: Včera jsme si konečně prohlédli hlavní město Orkneyských ostrovů, Kirkwall. Když říkám hlavní město, nepředstavujte si žádnou megapoli. Rozkládá se na 4 kilometrech čtverečních a obývá jej asi 10 000 lidí, což je skoro polovina obyvatel Orkneyí. Ústřední stavbou je katedrála svatého Magnuse. Svatý Magnus byl zdejší hrabě, který vládnul ve 12. století společně se svým bratrancem Hakonem. Dělba moci nebyla úplně přátelská, nicméně zbožný Magnus, který se sice oženil, ale zůstal v celibátu a proslul svou štědrostí a mírumilovnou povahou, se přece jenom asi líbil lidem víc.
3: No a kam ten ikonický obytňák popojede dnes, tak to se dozvíme po 11. hodině.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: A tohle se hodí. Tohle jsou Beatles za malou chvíli, dál hezky české Ilona Čáková, Tornero, anebo nádherná písnička Panenka Poutníci. 7 hodin, 8 minut, posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: 7 hodin 12 minut posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník. A jaké počasí bude dnes? Mám si vzít kraťasy? Nemám? Tohle jsem si ráno říkal a něco jsem udělal.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Vzal jsem si džíny, nevím, jestli jsem udělal dobře. Adélko, jak to vypadá?
3: No, uvidíme, no. Zatím, dnes je to takové komplikované. Jak to vypadá aktuálně, tak to nám prozradí Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dobré ráno, tak aktuálně je na většině území oblačno až zataženo. Méně oblačnosti je ale v západních Čechách. Během noci se v Praze a okolí vyskytly velmi silné bouřky. Nyní už hlavní pás postupuje ze středních Čech do východních, ale jednotlivé přehánky nebo slabší bouřky se vyskytují kromě západu Čech i jinde. Teploty máme aktuálně nejčastěji mezi 18 a 13 stupni Celsia.
2: Rádio Blaník.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: No a proč to bude komplikované? Protože teploty dnes vystoupají až na 30 stupňů Celsia. Na jižní Moravě může být až 32, takže ty džíny nejsou úplně ideální.
0: Tak to jsem to zase prošvihnul. Tak pozor, vemte si chlapi kraťasy, dneska žádný džíny, protože má být teplo. Nicméně tohle už je Ilonka Čáková, písnička Tornero a my vám přejeme krásné dobré ráno.
5: Dobré ráno, miláčku. To ti přeju já, Ilona Čáková.

0: Márquez na Blaníku, 21 minut máme po sedmé. Přeji vám krásné letní ráno, posloucháte Dobré ráno s Martinem a Adélkou. Za chvíli si dáme skupinu Botox a písničku Pyžamo. Pokud jste včera poslouchali, tak velice dobře víte, jak tahle písnička vznikla. Ano, lehce po 16. se na to hned Pepa zeptal. Ovšem zeptal se také na název kapely. Botox. Tak jak to s tím je, tak to se dozvíte za chvíli po zprávách. Připraveny jsou informace ze silnic a podíváme se krátce i na počasí. A pak si je budeme hrát. Přejeme s Adélkou krásné dobré ráno. Je čtvrtek 16. července.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
5: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
6: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
5: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
4: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
5: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
4: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
5: www.zamek-konopiště.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
14: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
15: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
18: Na co?
17: Na naši fotovoltaiku.
18: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
17: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
18: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
17: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
18: A kdo se o to postará?
17: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
18: Tak to máme jasno.
19: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
20: Za volantem.
21: Velký pozor, dnes po ránu v Táboře Chýnovská ulice je kvůli prasklému potrubí pod vodou. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Tradičně kvůli dopravnímu omezení u odbočky k letišti se tu totiž vytvořila dlouhá kolona. Teď aktuálně ztratíte asi čtvrt hodinky. Před Prahou ještě pozor na dálnici D11 na 18. kilometru překáží porouchaný kamion a na D8 před Prahou na 6,5. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě krátké zprávy.
22: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
20: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová. Evropská komise by pak měla svoji představu revize zveřejnit zítra. Přes ostrov na Chrudimsku je do napojení u tunelu Homole svedena doprava z D35. Než silničáři otevřou další úsek, bude obec zahlcená auty. Znojemské náměstí Svobody bude od 1. srpna znovu plně průjezdné. Oprava tu trvala skoro rok kvůli závěrečnému. Fázi, ale nebude možné od 20. do 31. července parkovat před bývalými městskými lázněmi. Volejbalisté Karlovarska budou v Lize mistrů hrát i s letošním finalistou. Zavěrc je z Polska. Nastoupí i proti německému Lineburgu a španělskému klubu Las Palmas. Rozhodlo o tom losování v Lucemburku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Děkujeme za ně, za minutu už bude 7:30.
20: Pohodové České rádio.
0: Petr Šavý a Honza Kopečný tady u nás na Blaníku včera v Pepových parťácích a my se k tomu za chvíli ještě vrátíme. A tady jsou Botox a já vám přeji hezké dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník.
24: Chci být lásky právník, řečník, advokát, teď ucítíš

0: Tak jo, skvělé ráno, 8:02 a včera po 16. hodině tu byl pořad
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Pepovi parťáci.
3: Je to tak, jako každou středu tady mělo Pepa vzácné hosty a tentokrát přišli Honza Kopečný a Petr Ryšavý právě ze skupiny Botox, která právě dohrála. No a řeč byla právě o tom, proč se jmenují Botox.
4: Je to jednoduchý, my jsme prostě potřebovali vyplnit tu díru na tom showbiznise, která tady prostě byla, tak jsme si řekli, že prostě potřebujeme nějaký kontroverzní název, který prostě tou naší muzikou a tím naším lidstvím vyplní tu pomyslnou díru na tom českým hudebním poli.
0: A celé tohle povídání, včetně videa, můžete už brzy vidět na našem webu radioblanik.cz, ale pozor, také na našem YouTubeovém kanále.
2: Pepovi parťáci
1: na Rádiu Blaník.
0: Hezky česky celé léto, v tuhle chvíli taky, jak jinak, Michal David a písnička Je to blízko. Tak vám přejeme krásné, dobré ráno.

0: 7 hodin tomu 40 minut, za chvíli slza a paravany a o slze to také bude.
1: Sluníčko Rádia Blaní. Rádio
0: Blaní. Teď ještě o počasí Adélka. Adélko, jak to vypadá?
2: Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Teploty dnes budou poměrně vysoko. Teploměr vystoupá na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě může být až 32. Jinak očekávejte oblačno až polujasno. Přehánky postupně postupují více na východ, nicméně během dne budou opět ustávat. Tolik o počasí.
0: Tak hezký den.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na letním koncertě Rádia Blaník v Pelhřimově, když tuhle písničku dali, náměstí šílelo. Především tedy dámy šílely.
1: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
0: Jo, bylo to velké party, parádní oslava. Ta další oslava nás tentokrát čeká v sobotu a v neděli, kdy bude mít kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil 40. narozeniny. Bude to přesně v sobotu. A my vám k ním dáme také k tomu víkendu nějaké ty dárečky, viď?
2: Je to tak. Po celý víkend 18. a 19. července budeme rozdávat poslední jejich album s názvem Monodrama. No a s klukama se navíc trochu popovídáme. Tak leďte Blaník a mějte u sebe připravený telefon.
0: Číslo je 800 109 109 a vyhrává třetí volající. Přejeme krásné ráno a držíme palce, aby to o víkendu klaplo.
1: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
0: Tohle už je Adel, za chvíli další informace ze silnic, podíváme se krátce na počasí a připraveny jsou zprávy s Monikou Holubovou. Hezké ráno přejeme.

0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Krásné ráno vám přeje Hanka Koterová. Už během dopoledne bude postupně oblačnosti ubývat a odpoledne pak bude většinou polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky a naměříme od 26 do 29 stupňů. Tolik informace o počasí a následuje doprava.
9: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Za volantem.
8: Silný provoz zůstává dnes po ránu na příjezdu do Prahy po dálnici D7, a to kvůli dopravnímu omezení u odbočky k letišti. Je tu kolona asi na čtvrt hodinky, počítejte tedy se zdržením. Pozor dejte před Prahou ještě i na dálnici D11, kde na 19. kilometru u krajnice překáží porouchaný kamion. A další komplikace už hlásí také Pražský okruh. U sjezdu na Lochkov na 14. kilometru směrem k letišti střední jízdní pruh zablokovalo porouchané osobní auto. Tolik dopravní servis, teď už se zprávami je tu Monika.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Z nového státního systému zřejmě uniklo víc dat. Na e-shopy se posvítili inspektoři. Spojené státy omezují vstup některým lidem. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Únik osobních dat z nového státního systému byl zřejmě mnohem rozsáhlejší, než úřady přiznávaly. Podle serveru novinky.cz se citlivé údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů dostaly ke skoro 3,5 tisícům firem, u kterých dotyční v tu dobu vůbec nepracovali. Ministerstvo práce přitom původně mluvilo jen o několika stovkách. E-shopy opět čelili kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich, o co šlo to výmluvčí inspekce František Kotrba.
12: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvratného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
11: Za zjištěná porušení pravidel uložila Česká obchodní inspekce pokuty za 4,5 milionu. Uzavírka na jihu Prahy se prodlužuje. Oprava silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany skončí nejspíš až na jaře příštího roku. Déle totiž potrvají i sanace skal lemující frekventovanou cestu Břežanským údolím. Řidiči tak budou muset jezdit po objížďkách delší dobu. Spojené státy kvůli ebole zakazují návrat občanů z Konga. Týká se to těch, kteří tam byli v uplynulých 21 dnech. Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, se už rozšířila do 5 konžských provincií a z dosud 2000 případů je na 750 mrtvých. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: Hezké ráno, za minutku a půl už bude 8.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Nedávno v našem vysílání probouzel herce Jana Přeučila náš kolega Petr Slíva. A my se k tomu vrátíme. Podíváme se na dnešní počasí a dál si budeme hrát hezky česky. Nabídnu Šalom a potom tu hned bude Michal Tučný. Dobré ráno.
10: Rádio Blaník.
13: Dobré ráno, Rádio Blaník.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: čela. Michal Tučný a česká klasika, tak přijíždí poslední kovboj. Já vám přeji hezké ráno, máme 5:30 po 8 a hlásí se kolega Petr Slíva. Ne, nehlásí se z cest, ale dáme si repete. Jeho ranního probouzení, to nejlepší pro vás a tentokrát Jan Přeučil.
1: Na lince mám dneska pana herce s fenomenálním hlasem, jedním z nejslavnějších dubbingových hlasů. A člověk, který v každém věku, v každé roční době a v každé denní době vypadá skvěle. Jan Přeučil, dobré ráno.
2: Přeji krásné dobré ráno. Všechny

0: posluchače moc a moc zdravím a smekám pochopitelně svůj oblíbený klobouk.
1: Pane Pseučile, vy jste se před časem svěřil, že takovou vaší rozmlouvací mantrou je Ouvex, Ouvex Mowgli.
0: Ano,
1: vy
0: ano,
1: si,
0: ano.
1: Vy si nedokážete představit, kolika speakerům v rádiích už to pomohlo. Děkujeme za to. Já to používám to každé ráno.
0: To je, když jsem studoval na DAMU, tak jsme měli individuální retoriku a tohle paní profesorka Fellingrová tenkrát nás přednášela. To byla sestra toho komunistického premiéra. To byste vždycky říkala, ten můj brácha, ten pěkný blbec, a na to se vykašlete. A ona byla velice zajímavá a právě nám doporučila tohle slovíčko Ouvex na rozmluvení strašně dobrý. A pak je ještě jedna věc.
1: No.
0: A to, když pozorujete děti a hrajou si na písku a nehrajou si s tabletem a tak dále, tak si hrajou na koníčka a fouknou si do rtu. Na uvolnění rtu ohromná věc, jo?
1: Pane Pseučile,
0: jsem měl nedávno jedno retoriko, paní foukla se také do rtu a říkala, moje zuby, jo.
1: Ano, v určitém věku už to začíná být nebezpečné potom. Tam bych ano. se vrátil k Ouvexovi potom. Pane Pseučile, když vás mám takhle po ránu na telefonu, jaká jsou vaše rána? Snídáte? Máte rád kafe, čaj? Jak to máte?
0: No, já mám ráno podle toho, co mě ten den čeká. Jestli mám představení, jestli mám zájezd, nebo s mojí Evinkou, jestli máme besedu. To je podle situace, jo. A podle toho se pochopitelně připravím na ten den, musím se rozmluvit. Velice rád dýchám. Dýchání je strašně důležitý. Dýchat 10-15 minut, to je hrozně důležitý. Jak říká pan lékař Nešpor, dech je můj nejbližší kamarád, jo. A pan profesor Raboch má krásnou myšlenku, říká, dech je jakýmsi benzínem našeho života. To je pěkný.
1: A má pravdu, protože jakmile člověk ztratí dech, tak to jde do kytek,
0: no,
1: co si budeme
0: pořádat. Ten dech je velice důležitý, no ano, ano.
1: Pane Pseučile, pozdravujte doma, pozdravujte Evičku, moc vám děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví.
0: Já také a děkuji moc a moc za telefon a ať toto sympatické rádio strašně se má dobře a oslovuje lidi a ukazuje jim krásu života.
1: Tak pravil Jan Pseučil. Naslyšenou.
0: Naschledanou, děkuji. Ranní host Rádia Blaník.

0: 3 minuty, už bude 8:45. Kdybyste viděli Adélku, teda ta se teď kroutila při té písni.
1: Sluníčko Rádia Blaní.
2: Rádio Blaní.
0: Hezká letní, veď? Tak jsem zvědav, jestli bude letní počasí.
3: Tak řekla bych, že to bude takové romanticko-podzimní léto, protože ty velké bouřky, které byly během noci, hlavně v Čechách, tak ty postupně postupují na východ, takže se jich úplně nezbavíme. Teploty nicméně stoupají nahoru, už teď se přibližují k 20 stupňům Celsia, třeba Ústí nad Labem hlásí 21, Praha 18 stupňů a když se podíváme právě na ten východ, tak Brno, Olomouc schodně 20 stupňů Celsia. No a jak bude vypadat zbytek dne, tak na to jsme se ptali v Českém hydrometeorologickém ústavu a prozradil nám to Eduard Novotný.
4: Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, a to zejména odpoledne, večer budou srážky už ubývat. Odpolední maxima dnes čekáme mezi 25 a 30 stupni Celsia, zhruba o 2 stupně více bude ještě na jižní Moravě, na horách pak kolem 21 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý. Je potřeba také zmínit, že na velké části území Moravy, místy také i ve středním anebo východním Polabí a také ve Slezsku, očekáváme silnou zátěž teplem, a tedy pocit dusná, to zejména v důsledku kombinace vysokých teplot a také vysoké vlhkosti vzduchu.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Dobré ráno, tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto, za chvíli Tereza Kerndlová a Diamanty, a tohle už je jedno setkání, tedy i hudební. Hana Zagorová, italský zpěvák drupy, pro vás.

0: Německá skupina Alphaville, písnička Big in Japan, za 6 minut už máme 8:30. Přejeme krásné dobré ráno. Za chvíli tu budou Petr Kolář. A nebo Trezor a Karel Gott. Dál to bude znít hezky česky.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět.
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava,
10: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
11: Svatební den jako z pohádky?
12: Lázně vráž u písku.
11: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
12: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
11: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
12: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
11: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
12: Lázně-vráž.cz.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
15: Od Zemana?
14: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
15: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
14: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
16: Tvůj pocit po projektu? Jipi!
17: Jo!
16: Jo!
17: Jipi, jipi!
16: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
19: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8 699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
20: A tomu říkáte rychle?
22: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
23: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
24: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
10: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
24: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
10: Když repráky, tak Mironet.
24: Klikni dvakrát.
25: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
26: Za volantem.
27: Na Praze západ před Jenčí směrem od Unhošti čekejte komplikace a dlouhé zdržení. Osobní auto tu skončilo mimo vozovku a nabouralo do stromu. Na Nymbursku se bouralo mezi Pečkami a Poděbrady u nájezdu na dálnici D11 u Vrbové Lhoty. Jsou tam v sobě dvě osobní auta, tak počítejte, že i tady si postojíte. A na Mělnicku v Neratovicích v hraniční u železničního přejezdu zasahuje policie u srážky také dvou osobních aut. Tak pozor i tady. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
26: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
28: Aktuální přehled každý den.
26: Rádio Blaník, zprávy.
28: Rádio Blaník.
29: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V upisovacím období, které trvalo od poloviny května do konce června, se lidé objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard. Soudržbou Hodonína pomáhají i letos studenti. O práci se ve 30. ročníku studentského Zeleného města přihlásilo asi 90 pracovníků do 3 turnusů. Zájemců v posledních letech přibývá, dokonce vzniká i převes poptávky. Celníci zastavili v uplynulých dnech v Ústeckém kraji dodávku převážející 680 tisíc kusů nekolkovaných cigaret. Škoda na spotřební dani činila zhruba 3,25 milionu. Ve 12. etapě Tour de France budou mít nejspíš poslední šanci sportéři. Peloton cestou čekají na téměř 180 kilometrech 3 vrchařské prémie 4. kategorie. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné ráno a to minutu po 8:30.
26: Pohodové České rádio.
0: I dnes to v našem vysílání bude o písničce Slunce dál svítí. Jak zazní, volejte k nám do studia na 800 109 109. Proč? Tak to prozradím za chvíli. Čeká vás tady totiž docela pěkný obnos peněz. Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, posloucháte Blaník a ten hraje hezky česky. A to celé leto.

0: 9:05 posloucháte Blaník a něco pro vás zase máme.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: O těch letošních prázdninách jsme si připravili jednoduchou hudební hru o docela dobré peníze. Můžete vyhrát 5, ale pozor, třeba i 10 000. A aktuálně tam 10 000 skutečně je, protože naše posluchačka včera neuhádla z té krátké ukázky, kdože to zpívá. No, byla to skutečně Olinka Hlounová, nikoli Helena Vondráčková. Tak hledejte tu písničku Slunce dál svítí, jak zazní, volejte k nám na 800 109 109. Jako první, jak odezní, pokud se dovoláte, tak samozřejmě máte šanci. Pustíme vám krátkou ukázku a když řeknete, kdože zpívá, vyhráváte 5 000 na ruku. Ale aktuálně už je to 10 000. Tak držím palce, aby to klaplo.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tady u nás teď Petr, Naď a Pojďme se zachránit a za chvíli také Robbie Williams a písnička Angels. Tak poslouchejte dál. Dobré ráno s Martinem a Adélkou.

0: Letí nám to letí ještě minuta a půl a máme 8:45. Posloucháte Rádio Blanika. Tohle byl Brit Robbie Williams. Jak asi včera dopadla Anglie? Já už to vím, ale vy se to dozvíte právě teď. Je tu Monika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno. Na fotbalovém šampionátu známe oba finalisty. Jen 5 minut dělilo anglické fotbalisty od postupu do finále mistrovství světa a 5 minut byli Argentinci od porážky v semifinále. Žal změnil nečekaný závěr utkání, kdy Messi dvakrát přihrál. Enzo pálil za vápnem a Lautaro hlavičkoval na zadní tyči. Argentina zažila parádní obrat a Argentina po výhře 2-1 bude v neděli proti Španělsku obhajovat titul. Argentinci vyhráli všech 5 předchozích semifinále, ve kterých se představili. V neděli budou jako teprve třetí země v historii mistrovství světa obhajovat zlato. Na světovém šampionátu už 13 zápasů po sobě vyhráli. K té nejcennější trofeji jim zbývá už jediná výhra. Nedělnímu finálovému zápasu a také bohatému programu bude předcházet o den dříve, tedy v sobotu, utkání o třetí místo. Proti sobě nastoupí Francie s Anglií a utkání v Miami začne v 11 večer našeho času. To finálový zápas pak bude provázet obří show, která vypukne už v 7:30, tedy hodinu a půl před finálovým výkopem. Novinkou pak bude prodloužená přestávka mezi poločasy, která přinese doprovodný program. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před 1:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Nechci, už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že jo?
17: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
18: Tak to musí stát na účtárně.
15: To už je po splatnosti.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
22: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
23: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Skvělé ráno, tohle byl Karel Gott. A za malou chvíli už je tady.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A v tom tajemném roce mezi 9. a 10. vznikla i tahle písnička. Znáte ji velice dobře z našeho vysílání. Jirka Korn.
3: A v televizi se objevil i jeden dnes už kultovní seriál.
0: Za chvíli tajemný rok těší se Pepa Černý s Adélkou Zahradničkovou. Já se těším v jednu odpoledne tady na Blaníku naslyšenou. Mějte se skvěle a ať je den maximálně pohodový, pokud možno s námi.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: síla, to je potřeba, obzvlášť ve čtvrtek. Sice už se to blíží, to velké juchu, ale ještě dva dny zbývají, že? Nebo minimálně ten dnešek přežít. Budeme si hrát hlavně hezky česky. Protože jsme Rádio Blaník a takhle my to děláme. A navíc si budeme hrát písničky pouze z jednoho jediného roku. Tajemného roku. Ve které v roce zpívala poprvé Helenka Vondráčková tuhle pecku, víte to? A Věra Martinová, kdy zpívala Brzy bude ráno?
1: Brzy bude ráno, modravé svítání.
0: A kdy zpíval Jirka Korn Sloky šíbnuté? Konopišti, já vím, to bylo kolikátého, 31. května, mám dojem, že to bylo letos, už je to za námi, ale já myslím poprvé, kdy jsme slyšeli tuhle písničku, to se dozvíte v následující hodině, tedy na jejím úplném konci. Hezky česky vám budeme hrát, jsme Blaník, teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty a malý kousíček už bude 9 hodin.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké letní dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Další vlna bouřek a přeháněk by se mohla výjimečně objevit i během odpoledne, jinak už bude postupně většinou polojasno a naměříme od 26 do 29 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na Praze západ před Jenčí směrem od Unhošti skončilo osobní auto mimo vozovku, nabouralo do stromu, tady čekejte delší zdržení a komplikace. Brzdí Pražský okruh, jednak směrem k letišti se popojíždí od Jesenice až k exitu Ořech, ale i v opačném směru k dálnici D1 se zdržíte 15 minut. Na dálnici D4 dejte pozor na 35. kilometru ve směru do Prahy. Osobní auto tu skončilo ve Svodidlech a také brzdí dopravu. A na Táborsku se zdržíte na výjezdu z Jistebnice na Drahnětice. Osobní auto se tady srazilo s traktorem. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy s Monikou.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
14: Supercela řáděla v Brně, v Praze pak přívalové deště. Na Jičínsku testují speciální soupravu. V Ústí nad Labem chystají změny u jedné ze škol. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Varování meteorologů před bouřkami se naplnilo. Na jihu Moravě řáděla supercela, která se večer přehnala přes Brno a napáchala škody hlavně v centru města. Hasiči hlásí desítky výjezdů. Nejhůř dopadla obec Prušánkánky na Hodonínsku. Po bouřce jsou desítky poškozených střech a noční bouřky překvapily taky Prahu. Přecházela jedna bouřka za druhou a místy v přívalových srážkách napršelo přes 50 mm srážek. V Česku bude jezdit první česká vlakotramvaj. Novou soupravu stavu testují technici v Dětěnicích na Jičínsku. Vozí si sebou baterii a pokud vše půjde podle plánu, cestujících v ostrém provozu by se mohla dočkat do 2 let. V budoucnu by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. V Česku se hýbe trh s chatami a chalupami. V prvním pololetí se zvýšil jejich prodej. Prodalo se jich 1700, což je podle platformy Reas.cz o 500 víc než loni. Průměrná prodejní cena rekreační nemovitosti se oproti prvnímu pololetí loňského roku zvedla o necelých 6% na zhruba 3 miliony korun. Bezpečnost u škol se zlepší na dalším místě v Česku. Dopravní úpravy se chystají taky v Ústí nad Labem. A kde konkrétně a jak to bude vypadat, to ví za město Marek Lukinič.
11: Rada města Ústí nad Labem schválila vyhlášení veřejné zakázky na řešení dopravy v ulicích Elišky Krásnohorské a Veleslavínova. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy v lokalitě, kde se nachází základní škola a základní umělecká škola a kde v době začátku a konce vyučování pravidelně dochází ke zvýšenému pohybu dětí i krátkodobému parkování mimo vyhrazená stání.
14: Součástí projektu bude úprava pěších tras, vybudování nových přechodů, parkovacích pruhů anebo změny dopravního značení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je Pepa Černý.
0: Děkujeme, Moni, moc.
15: Pepa Černý
16: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 9. hodina už odbyla a začíná tajemný rok se mnou a taky s Adélkou Zahradničkovou. Adélko, cítíš se dobře?
17: Já se cítím výborně.
0: Výborně. Já už vám musím prozradit, že volal první posluchač Láďa z Jablonce a říkal: Pepo, Pepo, já chci hádat hned, protože jsem hráč, poctivý hráč. Je to rok 1985. Tak, Láďo, děkuju za tip a uvidíme na konci, jo. Já mám pro vás první nápovědu, ten tajemný rok byl důležitý rok. A druhá nápověda se a říkal: Pepo, Pepo, já chci hádat hned, protože jsem hráč, poctivý hráč. Je to rok 1985. Tak, Láďo, děkuju za tip a uvidíme na konci, jo. Já mám pro vás první nápovědu, ten tajemný rok byl důležitý rok. A druhá nápověda je, že se v tom roce narodil Vlasta.

0: Posloucháte Tajemný rok na vlnách Rádia Blaník a v tom tajemném roce hráli Bengals tuhle písničku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Velice tajemný rok. A už tady zvoní telefony, tak já je zvedám. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak jak to vidíte?
3: Lenka. Já bych řekla taky 1989.
0: A podle čeho?
3: No, to se nám narodil syn.
0: Jo, to už je velký kluk.
3: To už jo, trošku, no.
0: Už je ženatej?
3: Ano.
0: Jo, a má hodnou ženu?
3: A má dvě vnoučátka máme.
0: Já myslel, že on už má dvě vnoučátka,
3: ne,
0: to by byl fofr.
3: Ne, on ne.
0: Tak jo, děkuju vám, mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, prosím, tak 84.
0: Dobře, tak uvidíme na konci. Mějte se hezky, nashledanou. Tak, takové jsou tipy. Jak vypadají SMSky, Adelko?
5: No, tady začíná dominovat rok 89, typuje ho třeba Věra z Pardubic, které v té době bylo 13 let, a stejný rok nám tady typuje Michal z Prahy a tomu napověděl narození Vlasty Suka.
0: To někdo takhle, zná Vlastu Suka hodně podrobně. To je až podezřelé. Adelko, je tam taky nějaký jiný rok než 89?
5: No, máme tady ten rok 88
0: no.
5: A 85, který nám typoval Vláďa z Jablonce, to byla vlastně ten první tip.
0: Ano, já bych chtěl napovědět nejenom, že se narodil Vlasta Suk, ale narodil se taky Harry Potter. Teda jako ne přímo Harry Potter, ale ten, který ho stvárnil v těch filmech, tedy Daniel Radcliffe.
5: Mm-hmm.
0: Já předpokládám, že ty máš Harryho asi ráda, viď?
5: Je to tak.
0: Že jo?
5: Ano.
0: To všichni, kdo se narodili v roce jako ty, tak mají rádi Harryho Pottera. My jsme měli vždycky radši Saxánu, ale vy máte radši Harryho Pottera. No tak Harry se narodil v tom tajemném roce. Přátelé, hádejte dál, prosím. Opakuji ještě jednou, je to zásadní rok. A taky v něm kromě skupiny Bengals a Jirky Korna vydala novou písničku Helenka Vondráčková. Svou partu přátel ještě naštěstí mám. Tak si dáme.

0: My s Adélkou máme taky svou partu a právě poslouchá u svých přijímačů.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Jste to samozřejmě vy a voláte jako o život, tak pojďme zvednout nějaký ten telefon, konkrétně ten náš studiový. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta, volám na tajemný rok.
0: Markéto, jak
3: podle
0: to vidíte?
3: Podle Daniela Radcliffe, rok 1989.
0: Jo, a vy máte takhle nastudovanýho Daniela, jo?
3: No, on se hrozně líbí vnučce, ale ona ho vidí furt jako k sobě věkem, jí je 13.
0: Jo, no.
3: Tak se mi říkala, že je na ní docela starý a malej, protože ona měří přes 170.
0: Jo.
3: Tak jsme se na ní dívali, když jsme to řešili někdy na jaře. Tak si pamatuju, že se narodil v 89. a že měří 165.
0: Jo, musíte jí pustit ten poslední díl, ne ten první.
3: Ale ten ona má ráda, ona to má ráda. Ona říká, že to má nejradši od třetího dílu.
0: Jo, jo. A to říkají všichni, že to začíná být takový temnější. No.
3: A protože můj manžel je takový jako dětinský, tak tomu se nejlíbí ty první dva a
0: jo,
3: to začíná od třetího dál a jsem odborník na to.
0: Jo, dobře, takže vy nejste žádná mudla.
3: Ne. Já si dávám i testy, já opravdu nejsem mudla.
0: Dobře. Tak se mějte hezky, děkuju vám, nashledanou. Adélko, ty jsi mudla?
4: Já doufám, že ne. Já pořád čekám na svůj dopis z Bradavic.
0: Jo, tak nám prosím tě vyčeruj nějakou SMS-ku.
4: Napsala nám Marie z Přepichta, typuje rok 1988, napsala, bylo mi 35 a pracovala jsem u dětí v jesličkách.
0: 88, jo? To je rok sněhuláků, ten mám rád. Rok, který my hledáme, přátelé, tak to je rok, ve kterém nás taky spousta osobností opustila. Já jsem si říkal, že vám zmíním dvě velké osobnosti, aby to nebylo zas tak jednoduché, jo? Tak se podíváme do zahraničí. Opustil nás Salvador Dalí, jednak. A potom nás taky opustil 124. japonský císař Hirohito. A Adélka, ta objevila úplně fantastickou nápovědu.
4: Ano, protože poprvé od konce 60. let se v Československu opět volila královna krásy v tom tajemném roce.
0: Jesus Christ! Tohle jsou Eláni.

0: Hledá se rok, hledá se tajemný rok, ve kterém jsme všichni tančili lambádu.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Takhle, rok, ve kterém jsme poprvé tančili lambádu. Někteří z nás byli ještě malí a někteří dokonce ještě nebyli na světě. Adélko, ty jsi tam narazila na takovou SMSku, která vybočuje z těch ostatních, že jo?
2: Je to tak, tady nám někdo typuje totiž rok 2014, a to konkrétně Antonie z Lhenice.
0: To by dávalo smysl, to by znamenalo, že Vlastovi Sukovi je 12 a já jsem tohle podezření už dlouho měl. Tady zvoní telefon, halo, halo, Radio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie Černošice. Já si myslím na 100%, že je to rok 1989 podle Helenky Vondráčkový, podle písničky Svou partu ještě naštěstí mám. A mám takový dojem, že se na této písničce podílel i její bývalý manžel.
0: Dobře.
3: Jo, s panem Borovcem. Takhle jsem si to nějak typla. Děkuju.
0: Já taky, mějte se krásně, naschledanou.
3: Vy taky, naschledanou.
0: Radio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, telefonu Motl, já bych chtěl zavolat na tajemný rok.
0: No už jste se dovolal, tak povídejte, co je to za rok?
4: Já si myslím, že to je rok 1989.
0: A podle čeho?
4: Podle Salvatora Dalího, že ten umřel, tuším, v lednu, hned na začátku.
0: Takže vy máte rád ty rozteklý hodiny, co?
4: Přesně tak.
0: Já taky. Děkuju vám, mějte se, naschledanou.
4: Taky, mějte se, naschle.
0: Tak a další nápovědu tady má Adélka.
2: Ano, 10. až 21. dubna tajemného roku navštívila československou delegace z Vatikánu a po dlouhých jednáních se představitelé dohodli na obsazení míst biskupů a Pepa, ne Wikipedie, mi prozradili, že šlo ještě o svatořečení Anežky České.
0: Je to tak a to je teda velká nápověda. Když jsme u těch velkých nápověd, tak v tom tajemném roce 20. ledna se konala velká inaugurace ve Spojených státech, ve Washingtonu, tak jak oni to dělají. A tehdy tu pravou ruku zvednou, ne vlastně levou, oni pravou ruku dávají na Bibli a říkají "So help me God" na konci. Tak tehdy inauguroval George Bush starší. Stal se 41. prezidentem Spojených států. Tak pište a volejte 800-109-109, to je na volání, a 600-318-118, to je na SMSky. Dál si budeme hrát. V tom tajemném roce zpíval taky Pavel Horňák. S tebou i bez tebe, tak si ji za chvilku dáme celou.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Tahitské léto v Aquapolisprahu už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapolisprahu, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
15: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
16: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Rascal
15: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 30%.
15: Happysport.cz.
17: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
18: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
19: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
18: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
19: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
18: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
19: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
18: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
19: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
20: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Pavel Horňák v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jaký rok to může být? Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Ina. Prosím vás, můžu volat na tajemný rok?
0: No už voláte, tak povídejte, co je to za rok?
3: Tak já si myslím, že to 100% je rok 1989, no. Kdy jste napověděl, že byla volena první mis a byla to Ivana Christová. Pamatuju si, že to bylo z Ostravy, že ji jako část publika strašně vydískalo, ale myslím si, že takovým zadosti učiněním potom mohlo být, že i Karel Gott vedl prostě jakoby...
0: A proč oni tenkrát vypískali?
3: To nevím, vlastně něco jsem četla, že se jim nelíbila. Prostě...
0: Nevadilo jim v Ostravě, že je to Slovenka?
3: No, tak to nevím, co myslíte vy?
0: Já si myslím, že možná trochu jo.
3: Trošku jo, že? No, oni Slováci mají, no, to je pravda.
0: No, ale máme je rádi. Mějte se hezky, děkuju, nashledanou.
3: Já taky, moc hezky, děkuju, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Honza Planá, Mladářský chlásník. Takže podle George Bushe staršího, určitě rok 1989, stejně tak podle první mis, to byla tenkrát Ivana Christová.
0: Dobře, Honzo, tak já zdravím do Planý. Tam odsud je můj tatínek.
4: Planý, jo, no vidíte to.
0: No, no. Tak se mějte hezky, děkuju, no. Nashledanou.
5: Adélko,
0: jak to vypadá v SMS-kové bráně?
5: Tady stále dominuje rok 1989, který typuje třeba Simča a napovědělo jí zvolení královny krásy.
0: Já jsem si zase připravil jednu takovou nápovědu, která by vám mohla prozradit, který rok to je. Ale teď ji nemůžu najít, tu nápovědu. Ale Adélka má lepší možná.
5: Tak já přidám tu svoji. 1. října tajemného roku byly uvedeny do oběhu nové 100-korunové bankovky s portrétem Klementa Gottwalda. No a těšily se značné nepopularitě mezi občany. Jenom během první poloviny roku bylo zaznamenáno přes 100 případů poškození bankovky různými protigottwaldovskými popisky a kresbičkami.
0: No pane jo, a já už jsem to našel. Tak moje nápověda zní, že 28. listopadu toho roku, který hledáme, byl Náhorní Karabach vrácen Azerbajdžánu. A taky v tom roce Queeni vydali jedno takové zásadní album, jedno z posledních. A na ní byla na tom albu byla píseň I Want It All. Zní to asi nějak takhle. Tak pište a volejte, posloucháte Blaník.

0: Freddie Mercury v Tajemném roce zpíval Chci to všechno. Ale já vám napovím, že tehdy mu moc času už nezbývalo a on to moc dobře věděl. Tak Adelko, ty začni tentokrát, jo? Jak to vypadá v SMS-kové bráně?
1: Napsala nám třeba Simčata, typu je rok 1989, napověděli jí taky zvolení královny krásy a potom tady přidám hezkou SMS-ku od Hanky ze Stodůlek, podle Lambády přidává taky čárku k roku 89. Napsala, moje maminka slavila padesátiny a já jí na oslavu sehnala taneční pár, aby jí právě tu Lambádu zatančil.
0: A já tě vystřídám, tady zvoní telefon, halo, halo, Rádio Blaník.
2: Dobrý den, tady Tomáš, já volám ohledně Lambády. Chtěl jsem si tipnout rok 1992.
0: 92, jo, podle Lambády.
2: Já si totiž to pamatuju úplně živě, na prolejzačkách, tam ve vašem...
0: Dobře.
2: On to nějak takhle to v hlavě furt, no.
0: Tak uvidíme na konci, jo.
2: No, úplně to vidím živě, jak drželi přesně proti sobě těma hlavama do těch stran a tenkrát to bylo hrozně hezký.
0: To je stejně, když vás takhle písnička vrátí zpátky v čase, to je fajn, co?
2: Úžasný, no. Já jsem strašně na tohle.
0: Tak jo, mějte se hezky, děkuju, naschledanou. Adelko, já teďka ti položím takovou otázku, jakou zvláštní. Já jsem to nedávno zjistil, dozvěděl jsem se to, tak se podělím, protože to souvisí s Tajemným rokem. Víš, co je to Mandelův efekt?
1: Mandelův efekt je, když si všichni myslíme, že něco nějak bylo, přijímáme to společensky, ale pak vlastně zjistíme, že to tak není, že to je nějaká kolektivní deziluze.
0: Je to tak. A jmenuje se to tak proto, přátelé, protože v tom Tajemném roce propustili Nelsona Mandelu z vězení, ale spousta lidí, téměř půlka planety má za to, že Nelson Mandela v tom vězení zemřel. Přitom on později dostal Nobelovu cenu míru, že jo? Takže to vůbec nesedí. Navíc vždyť na pohřeb Nelsona Mandely potom, no vlastně já nevím, kdo tam jel, ale myslím si, že tam nejel prezident Zeman, ale byla kolem toho tehdy taková politická aféra. Vzpomínáte si na tu větu slavnou tehdejšího premiéra Rusnoka, teď zase umřel Mandela, já se úplně třesu, že tam budu muset jet. No tak já jsem vám chtěl poradit, že v tom Tajemném roce zkrátka Nelsona Mandelu propustili z vězení. Tak můžete psát a volat a za chvilku nám zaspívá Věra Martinová. Ta vydala v Tajemném roce písničku Brzy bude ráno. Posloucháte Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolé.
7: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
8: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
9: A já vám jako dlužím?
10: Hele, zejte ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Max útočí na regál.
15: Barča skvěle trefila nákupní koš.
14: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
15: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
20: BYD Tech Days.
18: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
21: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
22: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
21: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
22: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
21: Maitreya. Inspirace srdcem.
23: Nákupy v online shop.cz.
24: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
23: www.onlineshop.cz.
25: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
26: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Brzy prý bude ráno, zpívá Věra Martinová. Takhle při dopolední.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Tak, pojďme zvednout telefon. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
0: Tak jak to vidíte?
2: Hele, já myslím, že je to 89., protože když to zahrálo, tak jsem si vzpomínal na to, že mě to učili sousedky, když jsem byl malý kluk a bylo by tak 8 let. Takže jestli jsem 81., tak mohl by to 89. rok.
0: A to myslíte Lambádu teda, jo?
2: Jasně,
0: Lambádu. Jo, jo, jo. Dobře, děkuju vám, mějte se hezky.
2: Díky, krásný den.
0: Taky, naschledanou. My se blížíme do finále a poslední tóny zní a Adélka se rozhodla, že to celé shrne.
3: Ano, nám tady ještě tedy přistál jeden tip na rok 1987 od Leny ze Znojma a to říkám proto, protože k tomu přidávám první čárku a máme tady asi největší rozpětí typu, no, co jsme kdy měli, takže já to shrnu tak v rychlosti. 1949, 1982, 84, 85, 87, 88, 89 a dokonce nám přišel i tip na rok 2014.
0: No, pane, kdyby Helenka Vondráčková slyšela, že někdo tipuje, že v roce 1949 zpívala svou partu Přátel, ještě naštěstí mám, to by možná neměla radost. Přátelé, pojďme to odhalit. On je to rok
1: 1989.
0: Ale já myslím, že můžeme říct, že většina z vás měla pravdu. Ano. Tak my vám gratulujeme. Adélko, měj se krásně, děkuju.
3: Ty taky, krásné vysílání.
0: Děkuju. No a teď nám zaspívá Sydney Youngblood. Teďka je taky zpěvák, který se říká Youngblood a je to frajer, vám řeknu. To říkám i já jako rocker, že Youngblooda mám rád. Ale tahle písnička, která zazní jako poslední v tajemném roce, v tom tajemném roce skutečně vznikla. Tak si ji užijte. Aspoň kousek stihneme.

0: I na tohle písničku se trsalo v roce 1989, v tajemném roce. Dál vám budeme na Blaníku hrát hlavně hezky česky. Dáme si tu, která u nás zazněla jako první.
1: Když si báječnou ženskou vezme...
0: Zaspívá nám taky Marie Rotrová a naprosto výjimečně Jiří Bartoška. I když on tam spíš tak jako mluví, jo, recituje. No. Derek Nohavica zaspívá, dokud se zpívá.
2: Tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: A těch českých písniček bude opravdu hromada, myslím, že si to užijete, přátelé. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí. Rádio
4: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na východě našeho kraje se během dopoledne doprší a odpoledne už bude postupně polojasno s teplotami od 26 do 29 stupňů. Pofukovat k tomu bude slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
3: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Blaník za volantem.
4: A začínáme na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Komplikace čekejte na 5. kilometru u Průhonic. Tady se totiž hromadně ve středním pruhu srazily 3 osobáky. V koloně si postojíte zatím asi 10 minut. A pozor, dejte také na dálnici D4. Na 35. kilometru ve směru do Prahy se došetřuje nehoda osobního auta, které skončilo ve svodidlech. A na Táborsku přibrzdíte na výjezdu z Jistebnice na Drahnětice. Tady policie došetřuje nehodu osobního auta s pracovním strojem. Tolik dopravní servis, teď zprávy s Monikou.
5: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Český novinář je v Číně obviněn z ohrožení státní bezpečnosti. Majitel vyhořelé budovy ve Zlíně dál čeká na její předání. O víkendu nás čeká změna počasí. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Čínské ministerstvo zahraničí obvinilo české úřady ze zadržování čínských novinářů, a to na základě neopodstatněných obvinění. Peking vyzval českou stranu k propuštění zadržené osoby. Zároveň Čína oznámila, že zadržený český občan je vyšetřován pro podezření z ohrožení národní bezpečnosti. Policie dál střeží okolí hořící budovy ve Zlíně, také dál zjišťují příčinu vzniku požáru a na místě vyslýchají i svědky. Spolu s hasiči budou vyhodnocovat záběry z dronu. Vyšetřování pravděpodobně potrvá několik měsíců. K předání vyhořelé polozřícené budovy majiteli zatím tedy nedošlo. Meteorologové varují před dalšími bouřkami. Ty se budou vyskytovat zítra a opět můžou být velmi silné. Na jižní Moravě pak bude platit výstraha před horkem, kdy budou teploty stoupat až k 35 stupňům. O nadcházejícím víkendu se výrazně ochladí a chladnější ráz počasí přetrvá i v příštím týdnu. Policisté znovu upozorňují na alkohol nejen u řidičů, ale také u cyklistů. Těch na Příbramsku začátkem prázdnin odhalili během jediného dne hned několik pod vlivem alkoholu. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, to už vysvětluje preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
8: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
7: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky hrozí pokuta až 25 tisíc. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Pepa Černý.
0: Je tady, děkuju, Moni.
3: Pepa Černý.
6: Na Rádiu Blaník. Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Půl minutka nás dělí od 10:00. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat, trošku cestovat. Podíváme se třeba do Mníšku pod Brdy, kde se chystá velká akce, velká pouť, dokonce třídenní. A budeme si hrát, co vy na to, víc nebo míň. Mám pro vás lístky do Fine Parku, tak prosím, připravte své telefony, počkejte si na heslo, já vám to za chvilku všechno prozradím. Teď už má prostor první písnička a s ní Iveta Bartošová o lásce.

0: Palo Habera, je to o hvězdách a míříme do Mníšku pod Brdy. Tam se totiž chystá obrovská skalecká pouť. S pozvánkou je tady mluvčí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť v Mníšku pod Brdy.
0: Já dodám, že pouť se koná od zítřka do neděle, ale v sobotu je ten program nejbohatší. Tak zdravíme do Mníšku a teď si dáme takovou hodně letní písničku. Vzpomínáte, když frčelo Despacito? Posloucháte Blaník.

0: Nejrozpoznatelnější písnička světa podle vědců Spice Girls a Wannabe.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A je to tady, jdeme si hrát. Přátelé, mám pro vás opět poukázku na odběr rodinné vstupenky pro dva dospělé a čtyři děti do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. Tak pokud je chcete, tak pište na číslo 603 118 118. Napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte, a následně heslo. A jaké dáme dneska heslo? Včera byl Chlumec, tak dneska dáme Cidlinu. Jo, heslo je Cidlina, přátelé. To vás pošle rovnou do. Já dvěma z vás potom zavolám a vy se utkáte přímo tady ve vysílání o ty vstupenky. Tak pište prosím a mějte u sebe telefon a hlavně ho zvedejte. Za chvilku Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. Jsme Blaník.
1: Hezky česky.
2: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče. Petr Slíva.
2: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Ulicňákem na sever s Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapy. Mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
11: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
12: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
14: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
18: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
19: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Tak s touhle partičkou jsme na Konopišti slavili 25. narozeniny Rádia Blaník, přátelé. A už si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: To je přesně to, oč tu běží. Víc nebo míň. Mám pro někoho z vás poukázku na odběr rodinné vstupenky pro dva dospělé a čtyři děti do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou, což je skvělý areál pro celou rodinu, kde si užijete zábavu. A ti z vás, kteří napsali správně heslo Cidlina a zároveň vzali telefon, tak to jsou jednak pan Jaromír, který je z Nového Bydžova. Dobrý den, Jaromíre.
3: Já vás taky zdravím.
0: Jak pak se dneska máte?
3: No, čekám celý den, že mě zavoláte, takže teď dobře.
0: Dobře. No a na telefonu je taky paní Jana, která je z Brandýsa nad Labem, teda z Brandýsa, jak se říká tam na Brandýsku. Dobrý den, Jano.
4: Dobrý den.
0: Vy jste taky v dobrém rozpoložení?
4: Určitě.
0: A už vaříte nebo ne?
4: Ne, mám navařeno.
0: Máte navařeno. A co budete mít k obědu? Řekněte mi to.
4: Srbský risotto.
0: Ježišmarja, to bych si dal to s tou paprikou, jo?
4: Jo.
0: Ježiš, takový to červenoučký, já jsem teďka ve školní jídelně úplně myšlenkama.
4: Přesně, ano, přesně tak.
0: No, já budu muset jít do Brandýsa, až to tady skončí. Tak, Jaromíre, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo?
3: Ano.
0: Tak, na jaké ploše v metrech čtverečných se rozkládá areál Fine Parku? No?
3: 5 hektarů.
0: Počkejte, to je kolik metrů čtverečních?
3: Jo, ježišmarja, 1000 čtverečných metrů je hektar, tak a 4000.
0: 4000 říkáte, jo?
3: Ano.
0: Dobře, říkáte 4000 a já se ptám, Jano, víc nebo míň?
4: No, asi, já bych řekla míň.
0: Řekla byste míň, jo?
4: No, blbě, že jo?
0: No, je to blbě. Jaromíre, gratuluju. Ale teda, já nevím, myslím, co slavit, ještě se snad nikdo tolik neseknul jako vy. Je to 120 tisíc metrů čtverečních.
4: Jo, až takhle.
0: Takže, ale to vůbec nevadí, Jaromíre, stačilo to, tak já vám gratuluju.
3: Ježišmarja, moc hodnej.
0: No, to, tak byste vyhrál, no, co mám dělat. Mějte se krásně, můžete Jaromíre zavěsit, nashledanou.
3: Jo, díky moc, nashled.
0: Nashledanou. Jano, vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Bezva, díky.
0: A vy máte hlavně to risotto, to je lepší.
4: Tak,
0: mějte se, nashledanou, děkuju.
4: Naschle.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já myslím, že to zase byli sympatiáci, to určitě se mnou budete souhlasit. A zítra máme před sebou poslední kolo, protože bude pátek. Tak ještě to můžete zkusit.
1: Víc nebo míň. Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park, zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
0: No a za chvilku ta avizovaná báječná ženská a Michal Tučný. Posloucháte Blaník.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
16: Asi 100 tisíc.
15: A ty s tím nic neděláš, jo?
16: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špat na právníka.
15: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
16: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
15: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: poznáváte, to je melodie z písničky Day Tripper od Beatles. Protože tahle písnička se jmenuje Beatles a zpíval jí kdo? Mister. Kdo jiný na Blaníku? No třeba Lucie by to mohla být, to je pravda. Marie, Lucie nám bude hrát v následující hodině. Taky holky dorazí. A taky skupina Nightwork. Mostě jedu a zdravíme do Mostu, ale i do Kladna, taky do Ostravy, do Olomouce, do Brna, Plzně, prostě kamkoliv, kde nás posloucháte, přátelé. Hezky česky vám hrajeme celé léto, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Počasí.
6: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní odpoledne přinese převážně polojasnou oblohu. Přechodně ale může být i oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Ale naměříme letních 26 až 29 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
6: Silný provoz je od rána dnes před Prahou na dálnici D5. V koloně se popojíždí čtvrt hodiny od 6. kilometru. Pozor dejte také na D8 před Prahou na 2. kilometru. U krajnice překáží porouchaný osobák. Tady projíždějte velmi opatrně a zdržíte se také na D1 u Průhonic na příjezdu do hlavního města na 5. kilometru. Jsou tam v sobě 3 osobní auta a blokují střední jízdní pruh. Kolona je na 10 minut. Tolik dopravní servis. A teď už se zprávami je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: V Praze se zřítil jeřáb, blokuje dopravu. Rezort školství nabízí speciální portál. V Krkonoších nabídnou novou expozici o Sněžce. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Na pražském proseku se zřítil na silnici stavební jeřáb. Při pádu navíc ramenem strhl trolej, takže se omezení kromě aut týká i MHD. Vytížená silnice je uzavřena obousměrně a výrazně to tedy komplikuje dopravu. Jeřáb musí vyprostit těžká technika, zásah podle odhadu policie zabere několik hodin. Proč k tomu došlo, zatím není jasné. Česko bude lépe připravené na nesnáze. Vláda totiž schválila záměr provést komplexní revizi krizové legislativy, a to kvůli měnícímu se bezpečnostnímu prostředí v Evropě i ve světě. Na co přesně se návrh zaměří, to prozradí mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
9: Zaměří se zejména na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení, úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování.
8: Cílem je získat jasná praktická řešení pro situace, na které dosavadní legislativa nebyla dostatečně připravená. Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál. Ten propojuje školy a zájemce o práci učitele. V nabídce můžou vyhledávat třeba podle místa, typu úvazku a nebo pozice. Stavy nejen pedagogů se ředitelé často snaží doplnit hlavně o letních prázdninách. V dolní stanici Lanovky na Sněžku vzniká expozice o nejvyšší české hoře. Novinkou v objektu jsou taky zmodernizované toalety. Letošní úpravy vnitřku budovy vejdou na zhruba 10 milionů korun. Jedná se o nejviditelnější změny interiéru od zahájení provozu současné lanovky před více než 10 lety. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
1: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, minutka a půl nás dělí od 11. hodiny. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, jak jste na Blaníku zvyklí. Za malou chvilku se spojíme s Petrem Slívou, který je někde v obytňáku, někde na Orkneyských ostrovech, říkal. Tak třeba je tam pořád, to nám všechno řekne za malou chvilku, co prožívá a zažívá. No a v této hodině se také podíváme na dnešní den, čím je výjimečný, kdo má svátek, hlavně teda kdo bude mít zítra svátek, protože na to je potřeba se připravit a budeme taky blahopřát k nějakým těm narozeninám. Nám. Teď si zaspíváme. Co ti brání v pousmání? Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. Posloucháte Rádio Blaník a já vám přeju krásné dopoledne.

0: Meky Žbirka už len 22 dní.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Ale nebojte, nic to neznamená, Péťa se vrátí dřív než za 22 dní, jo? A teď je právě v tom obytňáku. Tak Péťo, já tě zdravím, ahoj!
3: Zdravím z obytňáku na severu. Tím severem jsou letos Orkneyské ostrovy a Velká Británie. Toho času jsme stále na Orkneyských ostrovech. Obytňák ze Sedlčan jsme včera nechali v kempu v Kirkwallu, hlavním městě Orkney, a udělali si další cyklový let kombinovaný s lodí. Takový orkneyský biatlon. Ale protože v tom byla i pěší procházka, tak vlastně triatlon. Potom, co jsem ráno udělal pro sebe i ostatní posádku, famózní Hemenex, za to se musím pochválit, vytuněný ještě čedarem, sedli jsme na kola a odjeli do přístavu, odkud nás čekala hodina a půl dlouhá cesta na jeden z nejvzdálenějších ostrovů. Westray se jmenuje. První zastávka byla na Castle O'Burien, což je skalní útes, doslova posetý zdejším nejpopulárnějším ptákem. Jeden papuchálek vedle druhého. Člověk by je dokázal pozorovat celé hodiny. Trocha přírodopisu. Papuchálci jsou mořští ptáci z čeledi alkovitých, kteří vyhledávají právě různé útesy, vyhrabávají si nory, do kterých kladou obvykle jediné vejce. Takový papuchálek má černobílé zbarvení a nápadný je oranžový zobák a nohy. A je velmi dobrý letec. Křídly dokáže mávnout až 400krát za minutu a v letu vyvinout rychlost skoro 90 km v hodině. A k tomu je velmi inteligentní a dokáže používat nástroje. Třeba klacík, aby se poškrábal. Tady v severním Atlantiku konkrétně žijí papuchálci severní. Jejich český název je díky vzezření celku jasný. Opravdu připomínají papoušky. Konec konců anglický výraz puffin je také všeříkající. Od Castle O'Burien, který vlastně vůbec není castle, jsme jeli nakonec ostrova k opravdovému hradu, respektive k tomu, co z něj zbylo. Ale nezbylo toho málo. Jmenuje se Northland Castle a je volně přístupný. I tady jsme našli připravené baterky, abychom si mohli posvítit třeba i v podzemní kuchyni. Tyhle ovšem byly vybité. Hrad pochází z 16. století a prý nebyl nikdy kompletně dostavěn. Postavil jej Gilbert Balfour, majordomus skotské královny Marie Stuartovny. Hrad potom přepadnul orkneyský hrabě Robert Stuart, o kterém už jsem jednou mluvil. Nebyl zrovna oblíbený. Potom jsme to vzali přes místní vikingské vykopávky a měli co dělat, abychom stihli poslední trajekt z ostrova. Zpáteční studený protivítr prodloužil cestu na kolech na dvojnásobek. A to jsme si říkali, jak se nám směrem tam dobře jelo, když jsme měli vítr v zádech. Další orkneyskou historii budeme prozkoumávat opět dneska. Na kolech nám opět výrazně pomohla navigace od Garminu v hodinkách, ale tohle povídání už nahrávám v našem domově na kolečkách obytňáku Knaus ze Sedlčan, ze kterého vás zdraví Petr Slíva.
0: Péťo, já tě taky zdravím, moc krát děkujeme.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: A my si budeme dál hrát, hlavně hezky česky. Teď nám zahraje a zaspívá Lucie svou píseň Marie, což je pořád ještě relativně nová písnička, která bude na tom albu, které vyjde letos. A ten začátek, ten až nápadně připomíná písničku od Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Taky vám to tak přijde, že jo?

0: Miraj a lítej, to je písnička, kterou Miraj Navrátil složil jako takovou poctu Davidu Stypkovi. Videoklip k téhle písničce vyšel přesně rok potom, co nás David opustil. A pokud se na něj podíváte, tak tam uvidíte nejenom skupinu Miraj, ale taky třeba Evu Farnou, Kateřinu Marii Tichou, Jindru Poláka se kapely Jelen a skupinu, která Davida Stypku doprovázela, to znamená Benjis. Teďka mimochodem z Benjis zpívá právě Kateřina Marie Tichá. Za chvilku si dál budeme hrát Holky mám ráda a taky Nightwork, tu mám rád, Slunce v duši. Posloucháte Blaník.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
7: Od Zemana?
6: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
7: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
6: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
10: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
12: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
14: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
15: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
16: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrej, dobrej. Potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
17: A tomu říkáte rychle?
19: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
20: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
21: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
22: Třikrát zelená, smažák!
23: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Nightwork a Slunce v duši a já bych chtěl poblahopřát k dnešním narozeninám Honzovi Maxiánovi ze skupiny Nightwork. 43 let. Jeden z nejoblíbenějších dabérů v České republice a navíc klávesista, kterého znáte třeba z pořadu Máme rádi Česko. Honziku, všechno nejlepší. A zároveň bych vám všem chtěl připomenout, že Honza Maxián má pořád ještě kapelu, i když Nightwork už neexistují, ale trojice z této skupiny tvoří Tros Diskotékos a je to tedy Vojta Dyk, Honza Maxián a Kuba Prachař a ti hrají takové jako covery, ale improvizované. A vzhledem k tomu, že jsou to všechno jako geniové, hudební, tak to opravdu stojí za to. Chtěl jsem vás pozvat na hudbu na Vinicích, kde mají 3 představení a 2 jsou vyprodána bez naděje. A poslední vstupenky jsou na 28. srpna a to je ve Víno Zlomek a Vávra Boršice u Blatnice. Tak tam se na ně můžete jít podívat. To opravdu doporučuji, to je strašná sranda a navíc jako hudební extáze úplná, jo? Protože tyhle 3 dohromady, to je prostě famózní. Zároveň bych chtěl popřát všem Lubošům k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, pánové. A taky bych vás chtěl upozornit, že zítra má svátek Martina a Martinu zná úplně každý z nás. My máme taky v rádiu Martinu starou, tak už teď, protože ona tady zítra nebude. Všechno nejlepší, Martí, a vy se připravte na zítřek, protože je potřeba pořídit minimálně nějakou kytičku. Za chvilku Marcela Holanová a Ráno a možná stihneme taky Elány a jejich Kaskadéra na Blaníku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od chipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Raději už tam budem?
13: Přestaň! Štíjí mě vedro!
14: Pohodová cesta?
13: to chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Kaskader, Kaskader a Elán na vlnách Rádia Blaník. Na dlouhou dobu poslední slovenská píseň na vlnách Blaníku, protože je před námi co? Česká hodinka a s ní Petr Novák.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Taky Jakub Smolík.
2: Prý chlapi nebrečí, jen v pohádkách se lásko má.
0: I dokonce Kabáti. Jak říkám, je před námi česká hodinka, takže české písničky celou hodinu mezi 12. a 13. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za necelých 6 minut už bude pravé poledne.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plotnám padá ty, hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: happysport.cz.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Krásné poledne a pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky a teploty zamíří k 29 stupňům. Zítra pak čekejte polojasno, oblačno, místy občasný déšť a v odpoledních maximech naměříme 27 až 30.
13: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší-nemocnice.cz.
11: Blaník za volantem.
12: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ŘSD.
14: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyně od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
12: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Jižní Morava se vzpamatovává ze silných bouřek. Vysokoškoláků v Česku stále přibývá. Olomoucká zoo hlásí vzácné přírůstky. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Jižní Moravou se večer prohnala silná supercela a zanechala za sebou značné škody. Největší spoušť hlásily obce Prušánky a Moravská Nová Ves. Bouře doprovázel silný vichr. Podle meteorologů v nárazech přesahoval 150 km v hodině. Ke vzniku škod pak přispěly taky menší kroupy. V Česku je čím dál víc vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří pokračují ve studiu. To potvrzují i další data, která přiblíží Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
17: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
16: Nejvíce nových studentů loni zamířilo do oborů obchodu, práva a zdravotnictví. Poslance za SPD Jaroslava Foldynu policie vykázala z domu, a to pro podezření z domácího násilí. Policie mu zároveň zadržela jeho legálně držené zbraně. Foldyna vykázání potvrdil, nicméně trvá na své nevině. Podle serveru iRozhlas měl poslanec minulý týden napadnout manželku. V zoologické zahradě v Olomouci se letos narodilo 11 kolouchů vzácného syky vietnamského. Ten byl ve volné přírodě vyhuben. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov 34 zvířat a jde tak o třetí největší stádo tohoto podruhu jelena na světě. Tolik zprávy a Pepo, je to zase tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško, a zdravíme na Svatý kopeček do Olomouce.
18: Pepa Černý na rádiu Blaník.
0: To je totiž zoo, kde mají dokonce i žraloky. Tam jsem jezdil jako krajánek strašně rád. Přátelé, krásné poledne. Sice ještě není, ale za půl minutku už jo. Tak dobrou chuť, pokud máte něco dobrého k obědu. A já vám budu servírovat české písničky, a to jen a pouze v české hodince. Za malou chvilku vám připomenu, na kterou písničku my v éteru Blaníku čekáme tady všichni, jo. Která vám může přinést ne pět, ale 10 tisíc korun. A taky dorazí kolega Martin Císař, který tady byl už ráno a má zase, jak on říká, double decker, tak si spolu popovídáme. A teď jsou tady Činasky a jejich Hlavolam, tak luštěme.

0: blbém věku a Xindl X na vlnách Rádia Blaník a i Ondra Ládek, který Xindl X zpívá v té naší písni.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: A právě na písničku Slunce dál svítí čekáme všichni tady ve vysílání. My jsme se rozhodli, že v létě s ní budeme trošku šetřit, že ji pustíme jenom občas, ale o to je to cennější a můžete na tom navíc vydělat. A teď navíc můžete vydělat ne 5 000, když ji najdete, ale 10 000, protože včera se dovolala paní Stáňa a ta neuspěla. Tak pozorně poslouchejte.
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď, a pořád nás to těší.
0: No, tak těší nás to, povídejte, kdo pak to je?
3: No, tak to jsem úplně vedle.
0: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
3: Helena to není.
0: No, Helena to nebyla, byla to samozřejmě Olga Lounová, to jste určitě poznali. No a protože to Stáňa neuhádla, tak se nám to jackpotuje, tak říkajíc, a jejich 5 000 se přesouvá k dalšímu výherci. To znamená, že až příště zazní ve vysílání písnička Slunce dál svítí, vy se dovoláte jako první a navíc správně odpovíte na tu ukázku, kdo nám to zpívá, tak vyhrajete ne 5, ale rovnou 10 000 korun. Já myslím, že to je zase o důvod víc poslouchat Blaník soustavně a tu písničku najít. Jakmile bude doznívat, může se to stát dneska nebo třeba zítra, prostě úplně kdykoliv. Tak volejte 800 109 109, já vám budu přát štěstí.
1: Slunce dál svítí,
4: sluníčkové léto na Blaníku.
0: 10 000 za písničku, to je myslím dobrý. A tohle je Jakub Smolík. Prý chlapy nebrečí. Je přesně 12.11 a je čtvrtek, takže už se blíží pátek. To je taková dobrá zpráva u nás na Blaníku. Tak hezké odpoledne.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Krištof, nesmím zapomenout, na vlnách Rádia Blaník. Já jsem si teď hledal, co je dobrého na paměť, jo, abyste nezapomínali a abych ani já nezapomínal. No a dočetl jsem se to, co jsem asi tak jako čekal, jo, že hlavně kvalitní spánek, ten je důležitý, potom pravidelný pohyb, to znamená jednak chodit hodně, občas se třeba i proběhnout, třeba i něco těžkého občas zvednout, taky je dobré jíst tučné mořské ryby, které obsahují omega-3 mastné kyseliny, to je dobré na mozek, ořechy a semínka a omezení cukru a alkoholu a taky ginkgo biloba je dobrá, jo. To dokonce já jsem měl švagra Martina, tím toho zdravím, a ten začal jíst ginkgo bilobu asi před 15 nebo 20 lety. A když si bral čtvrtý prášek, tak říkal, člověče, ono to fakt pomáhá. Mě teďka to líp myslí. Tak od té doby já mám za to, že to fakt funguje, no, tak třeba jo. A zároveň jsem vám chtěl říct ještě, že existuje jedna aktivita, která mozek velmi podporuje a paměť, a to je hra na hudební nástroj, protože tam se zapojuje tolik různých těch mentálních jaksi disciplín, že to opravdu pomáhá úplně ve všem. Tak pokud můžete jenom trošku, tak svou ratolest dejte na nějaký hudební nástroj, protože to je nejlepší kámoš, nějaký nástroj. Za chvilku Marie Rotrová, Kabát, anebo Věra Martinová na Blaníku. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Ubude na středočeských silnicích přetížených kamionů. Kraj a inspektoři silniční dopravy teď společně odstartovali na frekventovaných úsecích druhých a třetích tříd jejich častější kontroly. Takové nákladní auto představuje riziko pro bezpečnost provozu a navíc zbytečně ničí vozovku. Více už nám poví radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek.
1: Krajské silnice se pod tíhou těžkých a někdy i přetížených nákladních aut bohužel rychleji poškozují. Buď praskne asfalt, nebo se objeví vyjeté koleje. Do oprav pak kvůli tomu musíme dávat z rozpočtu více peněz. Cílem naší spolupráce proto bude maximálně zamezit škodám na krajských silnicích, zaměřit se na bezpečnost provozu a efektivně provádět kontroly tam, kde to bude zrovna potřeba. Určitě půjde o úseky, kde víme, že nákladních aut projíždí nejvíc, třeba kolem dálničních tahů.
0: Kontroly krajských silnic provádíte i jinak. Vy jste dnes vyrazil na inspekční cestu na Českobrodsko. Jak to vypadalo?
1: Kolegové silničáři z naší krajské údržby průběžně monitorují každou stavbu, a to i po dokončení. Tyto naše mimořádné inspekce s týmem z odboru dopravy neděláme proto, abychom hledali chyby za každou cenu, ale ověřujeme, že hotové práce skutečně odpovídají tomu, za co jsme zaplatili. Chceme mít jistotu, že se veřejné peníze využívají tak, jak mají. A zatím mohu říct, že ty letošní výsledky jsou opět více než dobré.
0: No, je vidět, že péči o silnice bere kraj sakra vážně. Tak šťastnou cestu, pokud jste za volantem, a mějte se moc hezky. Středočeské aktuality.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda, přitom pracuje každý den.
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Věra Martinová a toulaví džíny na Blaníku. A víte, kdo už je teď na Blaníku taky? Ten, kdo odešel a zase se vrátil. Martin Císař, ahoj Martin.
1: Já přeji krásné odpoledne tobě všem posluchačům. Já jsem tě poslouchal, teda ty máš dneska super vysílko, krásná nálada, atmosféra taková ta letní, hezky se to poslouchá.
0: Ty jsi laskavý člověk. Děkuji, Martin, děkuji. Mě vrtá hlavou jedna věc. Ty jsi vysílal ráno zase, jo? A potom úderem 9. se sebereš a odejdeš. Jo?
1: No,
0: a já tě potom vidím, jak takhle ve 12.35 přijíždíš autem. To znamená, že ty z toho rádia jako odjedeš.
1: A zase přijedeš.
0: Na 4 hodiny. Co děláš v té době?
1: Tak různě, hele, dáš si něco k jídlu, podíváš se za kamarádama, pozdravíš příbuzný, no a potom se vrátíš do rádia a seš natěšený, že od 13 hodin to tam rozjedeš zase. No.
0: Takže když si někdo představuje, že jedeš domů a tam spíš, tak to není.
1: Tak to není. To není, já už vůbec nespím, takže to.
0: No jasně, tak to v rádiu v podstatě nejde.
1: Fotbálek, veď, takže jak to, jinak, tak, jako, jak to chceš dospat tohleto.
0: A k tomu jsem se chtěl navíc dostat, protože už jsme o tom mluvili předtím, než se hrála ta semifinále, obě teď už víme, že teda postoupilo Španělsko, kterýmu jsme fandili oba. A včera postoupila Argentina, který jsem fandil já, ty si fandil Anglii. No. Tak Martí, prosím tě, řekni mi, jak to celé dopadne?
1: Já jsem si říkal, že ty Angláni to udržej, no nakonec přišel tenhle finálový obrat. Já popravdě řečeno jsem to té Argentině taky trošku přál, ale na tvoji otázku to je strašně těžká odpověď, protože tady to bude 50 na 50. Komu bych to víc přál? Já bych to přál asi víc tomu Španělsku, ale na druhou stranu i té Argentině, takže hele, to je strašně těžký. Pokud se mě zeptáš na to, řekni, jestli Španělsko nebo Argentina, já teda něco řeknu, já řeknu Španělsko, ale prostě 50 na 50 za mě.
0: Hele, já si myslím taky, že Španělsko. Tak uvidíme. Každopádně já vám tady Martinka nechám, protože on je superhrdina a zvládne i svůj další turnus, protože má, jak on říká, double decker. Za chvilku Lucka Bílá, nebo turbo krásným dívkám. Mějte se hezky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho sám. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: 12.53, za námi česká hodinka, celou hodinku jsme vám hráli jenom hezky česky a v té další hodince tu mám další parádní české pro vás. Bude tu Michal Tučný.
1: Koukám, jak celá země vstává.
0: Taky poetika Půlnoc.
1: Je skoro půlnoce, já bych ti chtěl moc.
0: A na úvod hodiny je Helena Vondráčková.
2: Ty se ptáš, co já, jak jen se ne.
0: Jo, tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pichová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle také bouřkami. V odpoledních maximech naměříme 27 až 30. Jdeme na silnice.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
8: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 9. kilometru na 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzině od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
8: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Prezident a premiér by spolu měli mluvit. Náporu turistů opět čelí Pražský hrad i akvaparky. Hygienici dál kontrolují přírodní koupaliště.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. I přes názorové rozdíly by prezident a premiér mezi sebou měli normálně komunikovat. Uvedla to hlava státu Petr Pavel. Dodal, že odlišný názor neznamená nepřátelství. Reagoval tak mimo jiné na to, že premiér Babiš odmítl nabídku na obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Turistické cíly napříč Českem dál lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je ale taky o zoologické zahrady, akvaparky anebo technické památky. To ale není všechno, jak říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
17: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
16: Velkým lákadlem je pro turisty v létě i stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Equalandie. Léto je v plném proudu a napilno mají i hygienici. Ti pravidelně kontrolují kvalitu vody v přírodních koupalištích. A třeba ve Zlínském kraji zůstává kvalita i ve třetím prázdninovém týdnu dobrá a voda je vhodná ke koupání. Státní dluhopisy se ukázaly jako atraktivní nabídka, shodli se na tom analytici. Poptávka po nich zůstává dál vysoká. V první emisi dluhopisů lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Státní dluhopisy si podle rezortu financí koupilo zhruba 92 tisíc lidí. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a za minutu je 13 hodin.
3: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
0: Jak je ta hláška? Na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Tak do Plzně se za chvíli vypravíme. Já už mám písničky. Jednu z nich bude mít Michal Tučný, tu druhou Dalibor Janda a tu třetí třeba právě teď Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já? Za mě dobrý.

0: Krásné odpoledne, krásné letní odpoledne vám všem, dámy a pánové. Teď míříme, jak jsem slíbil, do Plzně. Při opravě střechy katedrály svatého Bartoloměje se tam totiž našly dvě kovové schránky. A my už víme, co v nich bylo. Více nám prozradí tamní biskup Tomáš Holub.
1: V jedné schráně tiskoviny, snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni, je tam farní věstník, a v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
0: A já ještě doplním, že schránky byly uloženy 30. září roku 1991. Tak uvidíme, co tam teď Plzeňáci třeba ještě přidají. A jinak to datum bych si na vašem místě docela zapamatoval. Třeba rok 1991 už bude brzy v tajemném roce. A jako nápovědu tu skřínku může některý z mých kolegů použít. Tak ať mile zazáříte. Teď už posílám jednu slovenskou a jednu českou. Palo Habera anebo Dalibor Janda. Rádio Blaník. Radio Blank.

0: celé léto hezky česky, tohle byl skvělý Dalibor Janda. A co dál tady u nás? Za chvilku si dáme třeba Poetiku, Slzu a nebo Hanu Zagorovou. Ovšem teď s Eliškou míříme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Pěkné odpoledne. Jak už od nás víte, o zlato si na mistrovství světa zahraje Španělsko a Argentina. Ta včera porazila Anglii 1-2. Nicméně nebyla daleko od porážky. Obhájci zlata ještě 5 minut před koncem prohrávali. Pak začal kouzlit Lionel Messi a Argentinci v drtivém tlaku utkání nakonec otočili. Zklamaní tak jsou Angličané. Kapitán Harry Kane litoval, že po vedení 1-0 už se jen snažili udržet výsledek. Konstatoval, že Anglii v závěrečné fázi velkých turnajů vždycky něco chybí. Angličany čeká souboj o bronz, ve kterém narazí na Francii. Šampionát vyvrcholí o víkendu. A závěrem se ještě vrátím k Norsku. To sice vypadlo ve čtvrtfinále, ale za Atlantikem působilo velký rozruch. A to hlavně kanonýr Haaland. Forward se za oceánem stal natolik populárním, že stovky rodičů v Peru po něm pojmenovali své děti. Malých Haalandů se v poslední době narodilo 468. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení.

0: od nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně v Ráž u Písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně-vráž.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
6: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
7: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
7: Od Zemana?
6: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
7: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
6: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
8: Kontejnery Sigl, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz

0: písniček.
1: Hrajeme vám české. Léto s Blaníkem.

0: To byla holka z plakátu a slza. Slza tady bude o víkendu, čeká vás víkend právě s ní. Nicméně teď v tuhle chvíli míříme do Hradce Králové, kde se v sobotu bude konat charitativní den s cyklisty. Začíná v 10 hodin dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký vás čeká program, to nám prozradí organizátor akce Jiří Kos.
1: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den s cyklisty.
0: A já ještě doplním, že výtěžek z téhle akce bude předán formou šeku Nadaci východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Tak pokud máte v sobotu čas, vemte kolo a hurá do Hradce Králové. Na Smetanově nábřeží to všechno začíná, jak jsem říkal, v 10 hodin dopoledne. No a potom si můžete třeba krásně tady projet a užít si to cestou třeba až do Kuksu. My se vracíme k písničkám za chvíli. Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. A písnička Můj čas. Konec konců tu znáte velice dobře ze seriálu Sanitka. Jasně?

0: síti.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
11: Nákupy v onlineshop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
15: Na televizi Seznam uvedeme jednu z nejoblíbenějších burjanovských komedií. Když napovím, že to bude o tom, co způsobila urážka císařského majestátu, někteří z vás už jistě vytuší, že je dnes čeká Anton Špelec Ostrostřelec. Dívejte se od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Miroslav Žbirka, písnička Zažni, posloucháte Rádio Blaník, přejeme krásné letní odpoledne a dál si budeme hrát třeba Petra Muka.
1: S ním doma otváří, co díkám za září, a nechci zrcadlo, tak mě to po, no po dva.
0: Dále to bude Xin Lex.
2: Cítím se bordák, jako puberták.
0: A nebo Michal Hruza.
2: Nad hlavou je můj svět, prosím.
0: Posloucháte Rádio Blaník, to, které hraje hezky česky celé léto.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi, nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát!
10: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník.
13: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude většinou oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami a lokálně se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
14: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
11: Blaník za volantem.
13: S menším zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně a proč ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na D1. Popouždět budete od 25. po 19. kilometr půl hodiny. 15 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 9. kilometru.
13: Na jižní spojce za Lanovým mostem směrem na Černý most bourala dvě auta a přerušovaná kolona se táhne od Spořilovské. Přejeme vám šťastnou cestu.
16: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Na Česko se ženou další silné bouřky. Na jihu Čech řádil falešný policista. Basketbalisty čeká Belgie a Norsko.
17: Blaník.
18: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Meteorologové varují před dalšími bouřkami. Do Česka dorazí v následujících dnech a zítra mohou být i velmi silné. Napršet během nich může kolem 40 mm a může je doprovodit krupobytí a nárazový vítr. Na víkend se pak má výrazně ochladit. Počasí bude chladnější a proměnlivé s deštěm. Žena z jižních Čech naletěla podvodníkovi. Falešný policista je připravil o 4 miliony korun. Řekl jí, že má napadený účet a pokud nebude spolupracovat, o peníze přijde. Napsali o tom Novinky.cz. Policie přitom zdůrazňuje, že policista ani bankéř nikdy po telefonu nediktují, kam máte peníze posílat. Tisíce menších akcí po celém Česku vznikají i díky městským dotacím. V Hradci Králové pokračuje podpora takzvaných mikroprojektů určených pro kulturní, sportovní i komunitní události. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
19: Z celkově vyčleněných 800 tisíc korun, které jsou v dotačním programu, bylo zatím rozděleno více než 218 tisíc korun. Maximální výše dotace je 15 tisíc korun, minimální byla 5 tisíc korun.
18: Žádosti o dotace přijímá Hradec Králové průběžně až do 30. listopadu letošního roku. Čeští basketbalisté znají soupeře pro předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029. Ve skupině G narazí na Belgii a Norsko. Ze 4 tříčlenných skupin postoupí do hlavní části jen vítězové. Hrát se bude systémem doma a venku letos v srpnu a v listopadu a příští rok v únoru. Tolik zprávy, teď je tu zase Martin.
0: Ano, za minutu bude 14 hodin a já jsem tady.
11: Martin Císař
17: na rádiu Blaník.
0: Já vám přeji krásné odpoledne a za chvíli vás pozvu na jednu pohodovou a skvělou koupačku. Tak si na to počkejte, protože ten, kdo se přihlásí, je skvělý kolega a to je Vlasta Sukránek, Rádio Blaník. Kam nás asi pozve? No, koupání je tam skvělé, tak poslouchejte.

0: báječné letní prázdninové odpoledne. 10 minut po 14. a už se nám zase hlásí.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Vlastíku, je to kolega Vlastasuk, vítej u nás ve vysílání.
2: Martine, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku z Jižní Moravy. Já teď koukám na pálavu, navštívil jsem akvalent Moravia a řeknu vám, že tady se opravdu nudit nebudete. Naopak, celá rodina si tady zařádí ve vodě. A nejenom ve vodě, mám tu taky generálního ředitele Tomáše Svobodu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak nalákejte posluchače, jaké léto jste si pro ně připravili?
3: Tak téma letošního léta bylo na snadě, protože se u nás těsně před začátkem letní sezóny natáčel film Rozlučky se svobodou a proto téma nemůže být jiné než právě filmové léto.
2: Uhum. Takže jaké atrakce tady máte?
3: Tak atrakce především vodní, to znamená skluzavky a tobogány, těch atrakcí do

0: Hromady je až 40. Máme tady taky 16 bazénů, oblíbené vlnobytí. Z těch tobogánů bych vypíchnul například vodní horskou dráhu High Five, která má na své cestě 5 stoupáků, nebo krásný okruh Lazy River, který dohromady měří víc než 300 metrů.
1: A taky spousta novinek.
0: Spousta novinek a jedna z nich je tropická pláž, vlastně v takové chillout zóně, kterou máme v areálu. Je tady nádherný karibský písek, je tady hromada palem, krásná chillout hudba, lehátka, velká lehátka, slunečníky, takže krásné místo, kde si odpočinout.
1: Tak se k atrakcím, ale naopak si tady můžou posluchači i zarelaxovat.
0: Je to tak, máme i během letní sezóny otevřené jednopatrovo wellness, na podzim se opět vrátí obě dvě patra a máme tady takovou krásnou zónu, hned vedle tropické pláže se nachází chillout zóna, kde jsou nádherné postele pod širým nebem a tam je opravdu ten relax geniální, možný si tam donést i jídlo, máme tam v nabídce i šampaňské, takže krásný zážitek.
1: No a pochopitelně restaurace nemůže chybět.
0: Restaurace nemůže chybět, kromě restaurace a kavárny, které jsou ve vnitřní části, společně s vodním barem, tak máme i vodní bar u bazénu Riviera a samozřejmě spoustu dalších gastroprovozů v celém areálu.
1: Takže i s jídlem to můžete mít. Pane Svobodo, mě překvapilo, jak je teplá voda.
0: Je to tak, my vlastně čerpáme geotermální vodu z hloubky 1,3 km. A v Aqualandu jsou bazény až o teplotě 37 stupňů, což jsou vlastně ty termální okruhové bazény Romulus a Remus. Takže doporučuji, i když náhodou bude během léta sichravo, tak pořád je kde se ohřát.
1: No a poslední věc ještě, jak máte otevřeno?
0: Tak je to jednoduché, od 9 do 9. 9 ráno otevíráme a v 9 večer je zavírací doba. Tohle tak bude do konce srpna. Od 1. září se vracíme k otevírací době od 10. hodiny a samozřejmě se vrátí i komplet celé wellness. Můžeme ale i dodat i to, že pokud budeme první dva zářijové víkendy mít pěkně, tak bychom chtěli ještě nechat otevřený celý venkovní areál. Tak doufáme, že nám počasí bude přát a že otevřeme.
1: Tak jo, tak já vám přeju, co to vydaří, mějte se krásně a třeba zase někdy nashledanou.
0: Taky nashledanou.
2: Báječná reportáž, to byl kolega Krajánek Vlastasu, k Vlastíku velké díky a více našich reportáží a také tipů, kam vyrazit, najdete na www.radioblaník.cz v sekci Krajánek. Já vám přeji krásné odpoledne a posílám další hezkou českou. Májí Pavel Vítek.
3: Prázdninový Krajánek. Rádio Blaník.

0: Česky slovensky hraje Blaník. Já vám přeji krásné letní odpoledne. Za chvíli Puberťák a Xindle X. Dále to budou Petr Janda s Petrou Janu a písnička Jedeme dál a my jedeme taky. Hezké české písničky připravené a potom jedna pozvánka od mé kolegyně Sáry. Bude mít dobrou zprávu a ta dobrá zpráva přijde zhruba za 10 minut.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-podebrady.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho? Já si tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
14: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
13: Od Zemana?
14: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
13: Uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
14: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
15: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
16: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, / Štěpánek.
17: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, Petr Janda a Petr Janů s písničkou Jedeme dál. A my taky za dobrou zprávu.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A už je tu Sára. Krásné odpoledne, Sáro. Jakou zprávu dneska pro nás máš?
2: Ahoj Martine a dobré odpoledne všem. Čeští vědci přicházejí s novinkou, která může výrazně zlepšit život lidem s roztroušenou sklerózou. Odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli rehabilitační systém, využívající virtuální realitu. Jeho cílem je, aby pacienty cvičení více bavilo, lépe je motivovalo a přineslo lepší výsledky. Lidé s roztroušenou sklerózou totiž často ztrácejí jemnou motoriku, koordinaci i jistotu pohybu. Úspěch léčby přitom závisí hlavně na pravidelném opakování cviků, které bývá pro mnoho pacientů zdlouhavé a jednotvárné. Nová technologie by to mohla změnit. Jak celý systém funguje, popisuje mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
2: Systém už testují zdravotníci ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Tomajerově nemocnici i v domově svatého Josefa. První výsledky naznačují, že přínos této metody lze rozpoznat dokonce i z krevních testů. Pacientům začne technologie sloužit už na podzim a do budoucna by se mohla navíc využívat také při domácí rehabilitaci.
0: Báječný, Sáro, díky a zítra se těším, ahoj.
2: Já taky, měj se hezky, ahoj.

0: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
0: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
0: Tak laďte blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Později už tam budem?
13: Přestaň, štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Marilyn Monroe Stov. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: co s tím?
1: Petr Spálený na Blaníku, krásná písnička pro vás a další pohodové a hezké a taky české jsou připraveny. Iveta Bartošová. Valdemar Matuška.
2: Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít.
1: A nebo v naší ulici a Voxel.
3: On se zbláznil docela, lála, ten kluk mi moje.
1: Tady u nás na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky, přeji krásné čtvrteční odpoledne s námi.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a lokálně se mohou přehnat i slabší bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Kolona vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Se stržením počítejte na Pražském okruhu ve směru, kde jedničce popojíždit budete od 25. po 19. kilometr 20 minut. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona popojíždí od 11. kilometru.
11: Na Berounsku při průjezdu vráží v Pražské ulici bouralo osobní auto s nákladním, provoz je tam blokovaný, zdržíte se v dlouhých kolonách. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
17: Růst maximálních cen paliv zrychlí. Čína zadržela českého občana. Češi si z lesa loni přinesli houby za miliardy.
5: Rádio Blaník.
17: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra výrazně vzrostou. Benzín může stát až 42 korun a 84 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 41 korun a 18 haléřů. Jde o nárůst o 63 haléřů, respektive víc než korunu. Čech, kterého zadrželi v Číně, byl v zemi na soukromé cestě. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Zároveň uvedl, že případ podle něj nesouvisí se zadrženým čínským novinářem v Česku.
18: Toto musím vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí. My máme standardní konzulární přístup k tomu případu v Číně, zatímco ten čínský případ u nás je v tuto chvíli na bedrech české justice. Ani čínská strana nepotvrdila, že by se jednalo o nějakou spojitost. Jsou to dva naprosto izolované a vzájemně nesouvisející případy.
17: Podle něj je Čech, který byl zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, v dobrém stavu. S požárem budovy ve Zlíně bojují hasiči už týden. Dál prolévají sutiny vodou. Od dneška je v akci opět i výšková technika, ze které se hasí žhavá místa na střeše torza objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, není jasné. Češi loni nazbírali téměř 32 tisíc tun hub a lesních plodů. Do lesa šli loni alespoň jednou měsíčně téměř 2/3 Čechů. Celková hodnota sběru přesáhla více než 7 miliard v běžných cenách. Vyplývá to ze šetření rezortu zemědělství, které vyhodnotila Česká zemědělská univerzita. Tolik zprávy a pokračuje Martin.
1: Ano, pokračuju po 15. hodině a přeji všem krásné odpoledne.
4: Martin Císař
5: na rádiu Blaník.
1: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude se pravidelně vydává náš kolega Miroslav Táborský. Kam to bude zhruba za 10 minut, dozvíte se za chvíli. Do té doby nabídnu třeba Elány, bude tu Iveta Bartošová a teď duet Pavel Bobek a Marie Rotrová. Rádio Blaník. Přesně za minutu bude 15 hodin. Posloucháte Blaník a my jsme za to rádi. Díky.

0: Hvězda let 70. skupina Bonem tady na Blaníku. Já vám přeji krásné letní odpoledne a za malou chvíli už si dáme Ivetu Bartošovou, Voxel a písnička v naší ulici, no a také se vydáme na cesty s Mirkem Táborským. Mirek je připraven, tak pojďme na to.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další zajímavost, kterou můžete potkat na značených stezkách. Národní park České Švýcarsko zřídil 6 kilometrů dlouhou naučnou stezku Česká silnice. Na její trasu se můžete vydat z Vysoké Lípy. Na stezce vás čeká 12 stanovišť, která vás seznámí s minulostí jedné z nejdůležitějších komunikací Českého Švýcarska. Půjdete ve stopách, které zde zanechal člověk během několika tisíciletí. Navštívíte pravěká sídliště, pracoviště lesních řemeslníků, po válce zaniklou osadu Zadní Jetřichovice i repliku kulisy z pohádky Pyšná princezna, která se tu točila v letech 1951 až 52 na motivy pohádky Boženy Němcové Potrestaná pýcha. U České silnice je místo, kde režisér Boživoj Zeman natočil do této pohádky scénu, která se odehrává před uhlířskou chatou. Potkali se v ní uhlíř v podání Františka Hanuse, královský výběrčí daní, kterého stvárnil Josef Hlinomas, princezna Krasomila v podání Aleny Vránové a charismatický král Vladimír Ráš. Vedle uhlířova příbytku stál milíř, na který pilně přikládali polena princezna s králem. Uhlířské řemeslo bylo ve skutečnosti prací těžkou, špinavou i náročnou na čas. Uhlíř musel vybrat správné místo, které mělo být rovné a suché, do středu se postavila tyč nebo svazek klacků, které tvořily komín, jímž se později milíř zapálil. Kolem středu se kolmo ve tvaru kužele špičkami nahoru vyskládala

0: polena. Dřevo mělo být poskládáno co nejrovnoměrněji. Potom následovalo zakrytí milíře. Na dřevo přišla nejprve vrstva trávy, listí nebo mechu, potom vrstva hlíny. Milíř musel doutnat, ne hořet plamenem. Teprve, když po dohoření vychladl, dal se rozebrat a vybralo se z něj dřevěné uhlí. Kulisy uhlířské chaloupky byly vidět ve smrkové houštině u české silnice ještě před 20 lety. Dnes tam stojí jejich replika. Naučná stezka česká silnice netvoří okruh, a tak počítejte s tím, že se budete muset vrátit stejnou cestou. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Užijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Přeji vám krásné dobré odpoledne a tyhle zprávy, ty mi dělají radost. V pražské zoologické zahradě se narodilo 5 gepardích mláďat. Jsou teď v kritickém období, ale doufejme, že to dají. Takže 5 krasavců v pražské zoologické zahradě je na světě. No a já pro vás budu mít pozvánku na jednu novou středočeskou cyklostezku. Tak poslouchejte, Blaník hraje hezky česky celé léto, a to i Valdu Matušku.
1: Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.
0: Krásné léto, hezké odpoledne.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto?
2: Na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet,
4: klikni dvakrát!
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: to byla Miley Cyrus, vy posloucháte Rádio Blaník a Rádio Blaník míří do Kostelce, konkrétně do Kostelce nad Labem na Mělnicku.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se něco děje.
0: A právě tady v Kostelci nad Labem vznikla nová cyklostezka. Tady o ní promluví více paní hejtmanka Petra Pecková.
2: Ať se nám to nezdá, ta cyklostezka neslouží mnohdy opravdu jenom pro zábavu, pro volný čas, ale slouží v mnoha případech na jízdu na kole do školy, na kole do práce. Slouží pro trávení, aktivní trávení volného času pro seniory.
0: A já ještě doplním, že po nové cyklostezce dostanete se přímo z Kostelce do Tuhaně a má nějakých dobrých 10 kilometrů. Celá labská stezka má být dokončena v roce 2028. Tak držíme palce, aby to klaplo a vracíme se k písničkám. Za chvíli Turbo a Hráč, anebo Ivan Hlas a Malagelo. Ano, je to tak, celé léto hrajeme hezky česky. A v další hodince mezi 16. a 17. už se těší kolega Jirka Frélich. Mějte se skvěle.
1: 7,5 kila radosti.
3: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
3: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Max útočí na regál.
11: Barča skvěle trefila nákupní koš.
10: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lasa, písnička Malagelo, písnička, kterou poslal Martin Císař a Jirka Frelich, přeje krásný čtvrtek a po čtvrté hodině už se těšte třeba na slzu.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát tě nenechám odejít.
0: A taky Karel Zich a Není všechno paráda.
2: Není všechno paráda, co hraje.
0: Hned po zprávách ale Hana Zagorová a Za každou chvíli s tebou platím.
3: Za každou chvíli tebou platím, víc než
0: za žádnou chvíli s námi neplatíte, naopak my vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Rádio Blaník. Počasí.
9: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni. Zítra pak bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a lokálně i bouřkami. V odpoledních maximech naměříme 27 až 30. Teď se vydáme na cesty.
10: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
4: Blaník za volantem.
9: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně a jak dlouho ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na D1. Popojíždět budete od 25. po 18. kilometr 25 minut. A 10 minut budete popojíždět na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od 11. kilometru.
9: Ve Slaném bourala dvě osobní auta v Lázeňské ulici a kvůli silnému provozu tam kolona narůstá. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
12: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Na českých silnicích zemřelo více motorkářů. V Podolsku na Orlíku se stále nedá koupat. V Itálii padl trest za zřícení mostu v Janově.
13: Rádio Blaník.
14: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na silnicích 31 motorkářů. Je to o 11 víc než za stejné období loni. Policisté proto opět upozorňují, že v létě vrcholí motorkářská sezona a riziko nehod tak výrazně roste. Na silnicích by tak všichni účastníci provozu měli být velmi opatrní. Voda v Orlíku v Podolsku je stále nevhodná ke koupání. Pro lidi představuje zdravotní riziko, jak prokázala mimořádná kontrola. Ve vodě je podle rozborů velké množství sinic, chlorofilu A, vodního květu a má sníženou průhlednost. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice. V pražské zoo teď vyrůstá historicky první mládě osináka afrického. Návštěvníci ho naleznou v pavilonu rezervace Dža. Pro ty, kterým je tento nenápadný hlodavec dosud neznámý, má mluvčí zoo Praha Filip Mašek představení.
15: Osináci patří do příbuzenstva tykobrazů, i oni mají záda a hřbet pokrytý ostny a možná vůbec nejzajímavější je jejich ocas. Ten je totiž zakončen takovými dutými korálkovitými štětinami a ty, když do sebe narážejí a vibrují, tak vydávají takový chřestivý zvuk a tak to právě osinák odhání predátory.
14: Ačkoliv jde o nočního predátora, lidé ho můžou pozorovat při krmení ve 2 odpoledne. Za zřícení Morandiho mostu v italském Janově padly u soudu vysoké tresty. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných. Most se zřítil v roce 2018. Tragédie se vyžádala 43 obětí. Tolik zprávy, teď je připravený Jirka.
0: A já přeji krásný čtvrtek, hezké odpoledne.
4: Jirka Frelich
13: na rádiu Blaník.
0: A skupina Botox k nám zavítala včera po 16. hodině, tak my si pustíme písničku skupiny Botox a taky to nejlepší ze včerejšího povídání, ale teď Hana Zagorová a Za každou chvíli s tebou platím. Hrajeme si hezky česky celé.

0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět.
0: Hrajeme vám celé léto hezky.

0: Botox a písnička, která se jmenuje Pohádka. Včera to taky byla pohádka, po 16. hodině dorazila skupina Botox, respektive přišli Honza Kopečný a Petr Ryšavý ze skupiny Botox, a řeč byla také o tom, proč se jmenují tady právě Botox.
1: Je to jednoduchý, my jsme prostě potřebovali vyplnit tu díru na tom showbiznise, která tady prostě byla, tak jsme si řekli, že prostě potřebujeme nějaký kontroverzní název, který prostě tou naší muzikou a tím naším lidstvím vyplní tu pomyslnou díru na tom českým hudebním poli.
0: Celé to povídání budete moci slyšet na webu radioblaník.cz a brzy taky vidět buď na našem webu nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď, když se zaposloucháte, tak uslyšíte Vanastovky. Tady je další hezká česká a za chvíli Slza.

0: Skupina Slza a písnička Doticha, rozhodně vám teďka Doticha prozradím důležitou informaci, protože ze skupiny Slza Lukáš Bundil, kytarista, slaví v sobotu 40. narozeniny a my je na Blaníku pořádně oslavíme, a to tím, že si celý víkend 18. a 19. července budeme s vámi pouštět písničky skupiny Slza. Jakmile uslyšíte Slzu, je potřeba se dovolat na 800 109 109 jako třetí v pořadí a získáte nové CD této kapely Monodrama. Tak držím palce, aby to vyšlo. No a před námi taky Karel Zich.
1: Není všechno paráda, co hraje.
0: Sice není všechno paráda, jak zpívá Karel Zich, ale já si myslím, že je parádní čtvrteční odpoledne. Nám do studia Rádia Blaník svítí sluníčko. Teploty ano, dosahují třicítky, ale je léto, proč ne? Zítra pátek a pak je tady víkend, tak si užijte Blaník. Hrajeme si tedy hezky česky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
13: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
2: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centrum.

0: Karel Zich a není všechno paráda. Já si myslím, když vám krajánek Rádia Blaník přiveze 7,5kilovou šunku na kosti od Leka, no tak je to velká paráda. V sobotu vyrazil poprvé rozdávat šunku, zastavil se v českém Štemberku, potěšil Petra, který to prý zkouší několik let, pořád nic, a letos v létě byl právě první, komu krajánek dovezl šunku.
1: No, už je to třetím rokem.
0: Třetím rokem to zkouší Petr. No a pak naše posluchačka z Golčova Jeníková Martina, ta byla z toho pěkně vedle. Prý nikdy nic nevyhrála.
2: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: Není důvod být nervózní, naopak udělejte to jako Petr nebo Martina, přihlašte se přes náš web radioblaník.cz do klubu posluchačů Rádia Blaník a pak se přímo můžete přihlásit rovnou do naší velké hry o šunku a musíte nám dát vědět, kde trávíte léto s Blaníkem, aby vás krajánek našel. A když tam bude hrát Rádio Blaník, no tak tu šunku vám věnuje. Držím palce.
3: Obytňákem na sever.
4: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
5: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Na Blaníku za chvíli Michal David a písnička Právě začínáme. Hrát si budeme dál hezky česky.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Doktor Max.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
13: Ekokom.
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
16: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: To není možný, že to ještě nemáte.
18: Tak my taky čekáme, že jo?
19: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
3: Tak to musí stát na účtárně.
17: To už je po splatnosti.
3: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
21: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Kelly Family na rádiu Blaník. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Před námi Kateřina Marie Tichá a Benjis a časy se mění.
1: Musíš plavat, nebo končíš jako těžký kamení. Každý ví, časy se mění.
0: Hned po zprávách taky Standa Hložek a Petr Kotwald a holky z naší školky. A nebo skupina Krištof, Život je krásný. Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřkami, které mohou být místy i velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů. Jdeme na silnice.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D8. Podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Se zdržením musí počítat řidiči na teplické dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Provoz brzdí dopravní omezení v Kbelské ulici. Kolona začíná u Klíčan na 4. kilometru. Osobním autem se jede o 20 minut déle.
8: Popojíždět budete také po Pražském okruhu směrem k D1, a to od 25. po 18. kilometr 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu zprávy.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Opozice summitem v Ankaře nic nezískala. Dálnice D2 čeká v Brně uzavírka. Ostatní dluhopisy byl velký zájem.
8: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vnímání prezidenta se po summitu NATO v Ankaře zlepšilo. Politické body si naopak nepřipsala opozice. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky CZ. Podle expertů sice opozice spor prezidenta s vládou hojně komentovala, ale jiné kroky nepodnikla. Na komplikace se musí připravit řidiči v Brně. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 silničáři zítra večer uzavřou jízdní pás D2 na Břeclav. K dispozici bude pro každý směr vždy jenom jeden pruh. Uzavírka tu potrvá až do sobotních 6 PM. Frýdek Místek pokračuje v boji s vlhkostí. Tento problém řeší dlouhodobě především v historických budovách. Momentálně opravuje základní školu Petra Bezruče. Jaké práce probíhají, ví mluvčí města Jana Musálková.
16: Práce zahrnují vybourání silničních panelů, včetně podkladních vrstev, dále řezání asfaltové plochy podél východní fasády pro osazení povrchových betonových žlabů, polymer betonového žlabu a vpustí a také výměnu poškozeného kanalizačního potrubí.
15: období. Nejnáročnější část oprav by měla být hotová do konce prázdnin. Státní dluhopisy se ukázaly jako atraktivní nabídka. Shodli se na tom analytici. Poptávka po nich zůstává vysoká. V první emisi dluhopisů lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Státní dluhopisy si podle rezortu financí koupilo zhruba 92 tisíc lidí. Tolik zprávy, pokračuje Jirka.
0: Eliško, díky a bude za pár vteřin 17. hodina.
10: Jirka Frélich
17: na rádiu Blaník.
0: A startujeme tuto hodinu velkým hitem 80. Standa Hložek a Petr Kotwald a holky z naší školky. A za chvíli náš blanický krajánek Vlasta Suk, který vyrazil v rámci naší země na divoký západ. Ano, je to tak. A přihlásí se za pár minut. Tak nás poslouchejte taky i za chvíli a dozvíte se víc. Teď už slibovaná písnička, za chvíli taky MC Erik a Barbara a Keď přijde láska. Teď přichází Hezky česky na Blaníku.

0: Village People a písnička YMCA. Ve filmech, když oslavují něco, většinou se zpívá písnička YMCA. Taky máme důvod slavit. Blanický krajánek v terénu a vyšlo počasí skvěle.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A já tímto zdravím Vlastu Suka, se kterým jsme ve spojení. Vlasto, ahoj, hezké odpoledne.
2: Jirko, dobré odpoledne. Už teď by posluchači měli zabalit kufry, vzít dětičky a vyrazit sem, kde se nachází i Blanický krajánek.
0: No a kde to je?
2: Jsem na Divokém západě, tohle je westernové městečko Boskovice a se mnou taky šerif Jerry. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, já zdravím vás, tebe i všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Tak já jsem si tady vyjel na koni, zarýžovali jsme si zlato, taky jsme tady shlédli několik nádherných představení. No řeknu vám, že tady se rozhodně nudit nebudete. Co dalšího tady máte?
3: Já nevím, co všechno jste tady stihli za tu vaši krátkou návštěvu, ale myslím si, že tady toho je dost nejenom na celý den, ale třeba i na celý víkend. Je tady spoustu představení, krásný show na koních, a denní i večerní, noční programy. Takže je toho fakt hodně a myslím si, že nejvíc se toho dozvíte, když se mrknete třeba na naše stránky. A nebo vyspovídáte tady krajánka, protože ten si to tady užil určitě, nebo ne?
2: No úplně na 100%, no spíš na 200%, taky tady vynikajícně vaří, takže doporučuji i tuhle restauraci z Divokého západu. Jinak co se týče třeba těch zvířátek, kolik tady máte koní?
3: Koní je tady teďka přes sezonu zhruba 50, z toho asi 40 vystupuje v našich show. Máme tady vlastně tři velká show, Kuň Party Element, Geronimo a samozřejmě náš hlavní program Vinetu, pokladna stříbrné mizře ve velkém amfiteátru. Takže jsou tady koně jenom, nejenom na show, ale třeba i koně, který vozí dostavník, a nebo koníci, které v minizo vozí děti i dospěláky.
2: A taky jsme si tady prošli areál s kozou.

0: No ano, to je naše slavná kozí půjčovna, takže přátelé, tady si můžete půjčit kozy na procházku, máme kozy velké, kozy malé, kozy bílé, kozy černé, takže vybere si každej.
1: A taky si tady můžete zapůjčit kostýmy, a jinak se tady neplatí českými korunami.
0: Tak v celém areálu našem se platí našimi boskovickými dolary, je to tuším poslední místo, kde se ještě platí hotově tvrdou měnou, takže přijedete do areálu, vyměníte si v naší bance nebo ve směnárně dolary, tak co neutratíte, vám zase při odchodu vrátíme zpátky.
1: No, budete se opravdu cítit jak na divokém západě. Já se ještě vrátím k tomu představení Poklad na Stříbrném jezeře, to jsme si taky vychutnali. Tohle se jen tak nevidíte, že doporučuji posluchačům, ale vy tady máte pro ně jedno důležité upozornění.
0: No ano, tak já bych chtěl upozornit všechny milovníky Vinnetu, ale i všechny ostatní, kteří mají rádi třeba dobrodružné filmy. Tak Poklad na Stříbrném jezeře, tohle představení hrajeme už čtvrtý rok, ale pozor, o letošních prázdninách naposledy, protože nám zbývá posledních tuším 15 představení, s koncem prázdnin Poklad na Stříbrném jezeře zmizí a budou se bourat kulisy, bude se bourat kompletně celý amfiteátr a bude se stavět přes zimu nový a příští rok vás čeká nový díl Vinnetu a Vinnetu Rudý Gentleman, kam se všichni určitě těšíme a my se těšíme na to, že vám opět připravíme velkou pecku.
1: No tohle bude určitě taky bomba. Tak jo, Blanický krajinek doporučuje. Šerife, díky moc za rozhovor, ať se daří a krásné léto. Ahoj.
0: Já taky přeju všem posluchačům krásný léto, ať už tady u nás, anebo úplně kde jinde. Atava!
2: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
3: Tak zdravíme Boskovice a teď taky se těšíme na fotky, až se objeví na webu radioblaník.cz. Život je krásný, o tom zpívá skupina Krištof ve čtvrtek, takhle ve čtvrt na šest. Sluníčko svítí, život je krásný, prázdniny. No, užívejte si české písničky. Blaník hraje hezky česky celé léto. Po skupině Krištof nabídnu hned Marii Rotrovou, tak si dejte rádio třeba trošku víc nahlas.

0: Marie Rotrová, ten vůz už jel, krásná česká písnička, mimochodem 30-stupňové teplo není dnes žádnou výjimkou, aktuálně dokonce 32 stupňů hlásí jih Moravy, tedy konkrétně Břeclav a třeba také na Plzeňsku. Obec Volduchy hlásí taky 32 stupňů Celsia ve stínu, Blšany Uloun taky 32, takže máme opravdu krásný letní den, plný sluníčka. V sobotu už se trošku objeví sem tam nějaký mrak a místy i přehaňka. O víkendu nepočítejte s tím, že budou 30-stupňová vedra, v neděli se ještě ochladí na 24, no a v pondělí přehaňky a bouřky a má se ochladit na 22. I když ochladit v uvozovkách, pro někoho velmi krásné a příjemné počasí, nicméně pokud máte rádi 30 stupňová vedra, tak si užijte dnešek. Zítra to bude podobné, 30 stupňů na jižní Moravě, 32 a pak to postupně půjde dolů. Časy se mění, svého času o tom zpívali Golden Kids tedy, a protože časy se mění doslova a do písmene, teď o tom zpívá Kateřina Marie Tichá.
1: Musíš plavat, nebo končíš jako těžký kamení, každý ví, časy se mění.
0: A zní to nádherně v podání Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Za chvíli taková písnička na Blaníku. My si hrajeme hezky česky celé léto.
2: Středočeské aktuality.
3: Přeji vám hezký den. Ubude na středočeských silnicích přetížených kamionů. Kraj a inspektoři silniční dopravy teď společně odstartovali na frekventovaných úsecích druhých a třetích tříd jejich častější kontroly. Takové nákladní auto představuje riziko pro bezpečnost provozu a navíc zbytečně ničí vozovku. Více už nám poví radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek.
4: Krajské silnice se pod tíhou těžkých a někdy i přetížených nákladních aut bohužel rychleji poškozují. Buď praskne asfalt, nebo se objeví vyjeté koleje. Do oprav pak kvůli tomu musíme dávat z rozpočtu více peněz. Cílem naší spolupráce proto bude maximálně zamezit škodám na krajských silnicích, zaměřit se na bezpečnost provozu a efektivně provádět kontroly tam, kde to bude zrovna potřeba. Určitě půjde o úseky, kde víme, že nákladních aut projíždí nejvíc, třeba kolem dálničních tahů.
3: Kontroly krajských silnic provádíte i jinak. Vy jste dnes vyrazil na inspekční cestu na Českobrodsko. Jak to vypadalo?
4: Kolegové silničáři z naší krajské údržby průběžně monitorují každou stavbu, a to i po dokončení. Tyto naše mimořádné inspekce s týmem z odboru dopravy neděláme proto, abychom hledali chyby za každou cenu, ale ověřujeme, že hotové práce skutečně odpovídají tomu, za co jsme zaplatili. Chceme mít jistotu, že se veřejné peníze využívají tak, jak mají. A zatím mohu říct, že ty letošní výsledky jsou opět více než dobré.
3: No, je vidět, že péči o silnice bere kraj sakra vážně. Tak šťastnou cestu, pokud jste za volantem, a mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
10: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
11: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
12: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Kateřina Marie Tichá, která zpívá tuto verzi písničky Časy se mění. Dobře si zapamatujte hlas Kateřiny Marie Tiché. Je to velmi důležité, speciálně pokud s námi hrajete naši velkou letní hru, ve které jde o velké peníze. Slunce dál svítí, to je ta písnička. Slunce dál. Kdyby zazněla celá, tak na konci písničky je potřeba být první na lince 800 109 109, dovolat se do Blaníku, my vám potom ten telefon zvedneme a položíme celkem jednoduchou otázku.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Otázku, kdo pak zpívá v písničce Slunce dál svítí, a není to tak jednoduché. My vám totiž pustíme krátkou ukázku písničky, jako se stalo včera.
3: Kdo by řekl, že
0: ano, to bylo včera, krátce popolední, a na telefonu naše posluchačka, která dostala otázku, kdo pak to zpívá.
4: Tak to jsem úplně vedle.
5: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
4: Maria, to je dvě hlasy. Tak kdo?
5: No, tři, dva, jedna.
4: Helena to není.
0: Helena to není, bylo to i s nápovědou, ale špatně, protože Helena nespívá v písničce Slunce dál svítí. Byla to Olga Lounová. V té písničce kromě Olgy zpívá Tomáš Klus, Xindl X, Igor Timko ze skupiny No Name, Tereza Mašková, Jindra Polák ze skupiny Jelen, Kateřina Marie Tichá, ta teďka dozněla, a také Petr Kolář. Tak já doufám, že ty hlasy poznáte, protože ve hře je 5000 korun a protože posluchač včera neuhodla, tak my to přičteme k té další 5000ovce a je z toho rázem 10. Tak poslouchejte pozorně, kdyby zazněla celá písnička Slunce dál svítí, volejte 800 109 109.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Teď ale můžete šetřit telefony, před námi Věra Martinová až na vrcholky hor a taky třeba Westlife.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park, zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
16: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
17: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
18: A já vám jako dlužím?
19: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
20: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
21: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Už tam budem?
21: Nech toho.
3: Jasně, už tam budem.
21: Přestaň, štěl mě vedro.
22: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
22: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
23: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
24: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
25: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
26: Všude zdejší, všude je fajn.
27: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
28: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
29: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Westlife a písnička Mandy. V české verzi Karel Gott zpívá Jsou svátky, kdyby vám to něco připomínalo. Slavné desky Hezky česky zase o víkendu v sobotu a v neděli po 10. dopolední, pokud máte rádi české verze k té anglické originální. No ale za chvíli opravdu velmi originální česká verze, krásná pohádková. Znám jednu krásnou zahradu, Václav Neckář, Helena Vondráčková. Šíleně smutná princezna. Hezky česky taky Petr Kolář a vyznání. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A taky Petr Muk a Láska tě spoutá. Láska tě spoutá. Já věřím, že Blaník vás spoutá, protože hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
8: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni. Zítra pak čekejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami nebo lokálními bouřkami. V odpoledních maximech naměříme 27 až 30. Jdeme na silnice.
9: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Nehoda vás přibrzdí na D6 před Prahou. Podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Likvidace následků nehody brzdí provoz na 6. kilometru Karlovarské dálnice D6 směrem do Prahy. Za nájezdem z Jenče skončilo osobní auto mimo těleso dálnice. Poškozené je dopravní značení a také svodidla. Projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kolona.
8: Na D5 se na 15. kilometru z Rozvadova na Prahu bouralo osobní auto s dodávkou, dálnice je průjezdná jedním pruhem. Šťastnou cestu.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: V Česku přibývá případů boreliózy. Vysokoškoláků je stále víc a víc. Fotbalista Král se stěhuje do Dánska. Radio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Státní zdravotní ústav eviduje stále více případů lymské boreliózy. Za první půl rok jich bylo víc než 5300, což je o 4000 víc než loni za stejné období. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a taky prodlužující se klíšťová sezóna. V Česku je čím dál víc vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří pokračují ve studiu. Potvrzují to i další data. Ta nám přiblíží Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
13: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
12: Nejvíce nových studentů loni zamířilo do oborů obchodu, práva a zdravotnictví. Fotbalista Alex Král má nové působiště. Po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub nezveřejnil. Pro 28-letého záložníka půjde už o 6. zahraniční angažmá. Příjemné s užitečným mohou spojit nejen obyvatelé Hradce Králové. V sobotu se koná charitativní den s cyklisty. Začíná se v 10 dopoledne na Smetanově nábřeží před restaurací Náplavka. A jaký program tu na vás čeká, prozradí organizátor akce Jiří Kos.
14: Celodenní program pro děti a dospělé. Cyklopřekážková dráha, divnokola, vozítka s pedály, vystoupení mažoretek. Dražba drezů fotbalistů Vládi Daridy, Tomáše Holeše a hokejka Aleše Jergla. Více na stránkách Infocentra a Facebooku Den s cyklisty.
12: A já dodám, že výtěžek poputuje nadaci Východočeské onkologie, spolku Dlouhá cesta a jednomu handicapovanému sportovci. Součástí celé akce je navíc cyklojízda až do Kuksu. Ze zpráv je to ode mě všechno, dál vám bude hrát Jirka.
0: Na charitativní den s cyklisty se těší kdo, Eliško? Hadanka s Tajenkou? No já taky, já tam budu v sobotu, těším se. No, mířím do Hradce.
1: Jirka Frelich
11: na rádiu Blaník.
0: Ale to až v sobotu, teď je čtvrtek, podvečer. Eliška se obývá, ono se nám oteplilo, nebojte, o víkendu se zase trošku ochladí, tak si budeme hrát ale hezky česky a na víkend právě něco chystáme. Poslouchejte pozorně i za pár minut a možná vás příjemně překvapím. Teď ale Petr Kolář a vyznání a pak taky Vaby Daně.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Legendární písnička Babiho Daňka a já udělám takovou malou atmosféru, protože vám prozradím, že o víkendu nás čekají písničky k táboráku, stejně jako minulou sobotu a neděli.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Hodinu před písničkami na přání, tedy od 18. do 19. tady u nás na Blaníku můžete poslouchat v sobotu i v neděli krásné písničky k táboráku a třeba si i zaspívat, anebo dokonce naživo zase zaspívat jednu z legendárních Nedvědovek. Mladí Nedvědi nám zaspívají stejně jako o víkendu, kdy zpívali moc krásně Růže z papíru.
3: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala jsi si do vlasů, kde hladívám ti já.
0: No, znělo to nádherně.
3: V tomhle smutném světě si má naději na víru, že nebe modrý ještě smysl má.
0: Tak si nenechte ujít písničky k táboráku v sobotu a v neděli od 18. hodiny.
2: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: Teď je čtvrtek, on ten pátek uteče a pak je tady víkend, který si užijete a když budete ve společnosti Rádia Blaník, tak doufám o to víc. Tady je slovenská skupina Elán a Zalubení a za chvíli taky Petr Muk.

0: Petr Muk a krásný český text, který nádherně zaspíval právě v 90. letech, když i Rager zpívali Love to Hate You. Je to stejná písnička, ale Petr Muk prostě v 90. měl ke skupině i Rager velmi blízko. V 90. letech totiž s nimi tehdejší kapela Ocean dokonce vyrazila na turné po Anglii a tak dostal to právo vydat potom solově desku s písničkami ze skupiny i Rager, kdy si vybral ty největší hity a převedl do české verze. No a musím říci, že zpěvák i Rager, Andy Bell, když to slyšel, tak se vyjádřil, že je to snad ještě lepší než ten originál. A já musím říct, zní to skvěle. Tak na Blaníku, slunce dál svítí, to vy víte, a za chvíli Václav Neckář, Helena Vondráčková. A co třeba, kdyby zahrála ta klíčová písnička? Ve hře je 5000 a protože minule posluchačka nevyhrála, tak dokonce dalších 5, tedy už rovných 10 000 korun.
1: Slunce dál nám svítí.
2: Slunce dál svítí.
3: Písničku jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
2: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
3: Pokaždé, když ji uslyšíte.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
0: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
0: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
9: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
15: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
16: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
17: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
18: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
17: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

řeky porcelán. Jsem pod rýma s cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, kámen klad. Tak zdá, že to není štěstí, ale...

0: Ay, sí.
1: Richard Miller, teď na Blaníku a štěstí je krásná věc. Ano, chce to mít štěstí, možná jsem vás trošku víc navnadil písničkou Slunce dál svítí, tak když to na mě neřeknete zítra, jo. Tak každopádně taky zítra nás čeká tajemný rok, ve kterém se dostaneme do jednoho konkrétního období, kdy v televizi poprvé běžel tento seriál. Není to zvuk kolotoče? Byla to celkem napínavá věc a možná se už teď domníváte, že víte správnou odpověď na otázku, do jakého roku se zítra v tajemném roce po deváté vypravíte s Pepou a taky s Adélou. Tak pozorně poslouchejte po deváté a připojte třeba i svoje zážitky. My budeme hrát jenom a jenom písničky z toho konkrétního roku, no ale za chvíli po devatenácté jenom a jenom podle vás. Písničky na přání a Martin Ledinský, ten se na vás těší. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne, krásný pátek, hezký víkend. No a před námi taky Činasky, do té deváté hodiny Janek Ledecký. Plánu spousty
2: dalších mil. Víkend se Slzou na rádiu Blaník.
3: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
2: A my pro vás máme speciální dárek.
3: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
2: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
3: Tak laďte Blaník
2: a užijte si víkend se Slzou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Max útočí na regál.
9: Barča skvěle trefila nákupní koš.
8: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000

0: a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: To byly Albano a Romina Power. Dobrý večer, Blaníci. Za 2,5 minuty bude 7. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše přání. Mezi 7 a 8. Například Hana Zagorová.
1: Mít tě ráda.
0: A taky skupina Škvor.
2: Že věci některý jsou neměný.
0: Nebo Eva Farná společně s Miraj.
3: Musím se nadechnout.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 19 až 15 stupňům a místy se objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Místy se mohou tvořit také mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků a hlavně odpoledne a večer se budou po celém Česku postupně objevovat přehánky a také bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou od 25 do 30 stupňů. S tropickými teplotami okolo 32 stupňů Celsia počítejte na jižní Moravě.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: A je 19 hodin, přejeme pěkný večer. Opět dorazila spousta vašich hudebních přání a vzkazů. O písničky si k nám můžete psát přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář, kde všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Je ale určitě lepší, když nám pro jistotu svůj vzkaz pošlete alespoň 3 pracovní dny předem. Pak vám můžeme garantovat, že se vaše přání v našem živém vysílání objeví. Svátek má Luboš, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše dnešní přání. A před námi je slibovaná Hana Zagorová. Napsala Růženka z Tábora. Milý Blaníku, chtěla bych poslat to nejkrásnější vyznání tomu nejúžasnějšímu muži mého života, mému milovanému příteli. Lásečko moje, chci ti říct, jak moc tě miluji. Každý den děkuji osudu, že tě mám. Moc si tě vážím, obdivuji tě a uznávám nejen pro tvou obrovskou pracovitost, ale především pro tvé dobré srdce. Děkuji za každý úsměv, každé pohlazení, za podporu i za všechny krásné chvíle, které spolu prožíváme, si moje štěstí. Tak to napsala Růženka z Tábora. Zdravíme do Tábora a hrajeme Hanu Zagorovou. Hezký večer.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

CZ. Kdo chce víc? Když život úspěch nabízí a nesklízí už vůbec nic.

což tedy vážně nesnáším, ale jinak jsem vším dobré i zlé. Pěkně na váze srovnané, když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: vším.
1: Na Blaníku dohrává Hana Zagorová a teď už jsou před námi Valda Gang, Eldorado. Napsal Martin ze Štarnova. Igore, manželi a tatínku, k narozeninám ti posíláme spoustu lásky, přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho krásných společných chvil. Máme tě moc rádi, tvoje manželka, dcera a syn. Hey!

Valda Gang na Blaníku, teď už naše cesty od Marka Ztraceného, napsala Dagmar z Rudníka u Vrchlabí. Milý Blaníčku, dnes před 50 lety jsme si s manželem řekli své ano, vychovali jsme dvě hodné dcery, Lucku a Báru, a užíváme si čtyři vnoučata, Ondru, Matěje, Vanesku a Tobiáše. Moc děkujeme za zahrání písničky, při které si dáme pomalého ploužáčka a vínečko. Zdraví Dáša a Fanda Pilařovi. Zdravíme taky do Dobřan, odkud píše Iveta. Ahoj rádejko, prosím o zahrání písně pro mého Péťu Germána. Péťo, měli jsme se potkat dřív o pár let a celý svět by nám ležel u noh a Fanda Pilařovi. Zdravíme taky do Dobřan, odkud píše Iveta. Ahoj rádejko, prosím o zahrání písně pro mého Péťu Germána. Péťo, měli jsme se potkat dřív o pár let a celý svět by nám ležel u nohou. Kolikrát ani není třeba slov a víme,

0: Na Blaníku Marek Ztracený a teď už Síla starých vín od Škvorů. Tuhle písničku vybral Marek ze Světlé nad Sázavou, který píše: Milá maminko, chtěl bych ti poslat tuto písničku jen pro tebe. Děkuji ti za všechnu lásku, péči, podporu a za to, že tu pro mě vždy jsi. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil. Mám tě moc rád a ať ti tato písnička vykouzlí úsměv na tváři. S láskou, tvé dítě.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už je před námi Karel Gott. Napsala Michaela z Karlových Varů. Pro Františka Kroba z Karlových Varů. Milý tatínku, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid v srdci a co nejvíce dnů, které budou stát za to. Děkujeme ti za všechno, co si pro nás během života udělal. Přejeme ti, ať ti radost dělají nejen velké věci, ale i ty obyčejné, každodenní chvíle. Měj krásné narozeniny a buď šťastný, dcera s rodinou, manželka Evička, Vinoušek a Bertuška.

Na Blaníku Karel Gott a teď už Eva Farná se skupinou Miraj a písnička Vzpomeneš si, a tu vybrala Monika z Benešova. Nejmilejší Berinko, vše nejlepší ke 13. narozeninám a hlavně zdraví a úspěchy na hasičských soutěžích. Buď stále stejný Smíšek, to ti přejí Monča s taťkou, Babi Lidu s Mírou a Kájou, Babi Janča, Růženka, Luky a Silvinka s Elčou, Babi Věrka, mamka s Danem a dědou, sousedi pod silnicí a chlupatí mazlíčci, Brixík, Montík, Beník a Debí a dále duchové veškerého hmyzu. Napsala taky Nelinka z Lokte, jen tak pro radost, pro mamku, taťku, babičku, dědu a pro ostatní lidi.

Na Blaníku Eva Farná se skupinou Miraj a teď už je před námi písnička Návrat od Jakuba Smolíka, napsala Zdenka z Plzně. Milý Blaníčku, prosíme, zahrajte písničku pro naší kamarádku Míšu Urikovou od jejího oblíbeného zpěváka Jakuba Smolíka, jen tak pro radost. Ráda poslouchá Blaník a vždy moc potěší, když slyší právě Jakuba Smolíka. Naše tanečnice Míšo, užij si písničku a hezky si při ní zatancuj. Kamarádi, staneč.

0: Jakub Smolík na rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání za chvíli svařák od Harleyů. A na vaše přání už brzy taky Lucie Bílá nebo Vlasta Redl. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
11: Svatební den jako z pohádky?
12: Lázně v ráž u písku.
11: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
12: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
11: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
12: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
11: Lázně v ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
12: Lázně-vráž.cz.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
14: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
13: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
14: Je, tak děkuju moc.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
16: Kdo je tam?
17: Soudní exekutor.
16: Nejsme doma.
17: To máte pravdu, už nejste doma.
18: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
20: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
21: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
22: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
21: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
23: Písničky na přání
24: na rádiu Blaník.
0: A teď už se zahřejeme svařákem od skupiny Harley, přece jenom se nám už brzy ochladí, tak takový svařák bodne. Napsala Věra ze Znojma: milý Blaníčku, nechej prosím zahrát písničku pro Miroslava Vávry, asi Vávru, k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí sestry Věra a Růža a Neteř s rodinou. Napsala taky Veronika ze Starého Pelhřimova: přání Láďovi Augustovi, miláčku, dnes slavíš své krásné 50. narozeniny, přejeme ti pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a ať tě život stále baví. Zůstaň tím skvělým manželem a tatínkem, kterého máme tak moc rádi. Užij si svůj den naplno, tvoje manželka Ája a dcery Alenka, Verunka a Zuzanka.

na Blaníku Harley a teď už Vlasta Redl, Rehradice. Napsala Zuzka z Libiše, hezký večer, Rádio Blaník, zahrajte tuto krásnou písničku pro taťku Luboše. Přejeme vše nejlepší k svátku a hodně zdravíčka Zábranských z Libiše.

Na Blaníku Vlasta Rédl a teď už Lucie Bílá napsala Ivča z Tábora. Moji milí z Blaníku, prosím o zahrání písničky pro Zuzanku Bakešovou ze Sedlečka, která oslaví své 8. narozeniny. Milá Zuzanko, přejeme ti všechno, to, co si přeješ sama. My navíc přidáváme hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu opravdových kamarádů, na které se můžeš vždy spolehnout. Máme tě všichni moc rádi, ty naše slečno s duhovým srdíčkem. To ti přejí mamka, taťka, Ninuška, Alan, Vendulka, babičky a dědové, tety a strýcové a pejsek Kešu.

0: Bílá na Blaníku, je 7:45. V písničkách na přání za chvíli Petra Černocká.
1: Tam mi duní dál, jako tenkrát zálky.
0: A do 8:00 stihneme taky Kabáty a po 9:00, teda po 8:00, budeme v písničkách na přání pokračovat. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
11: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Písničky na přání.
15: Na rádiu Blaník.
0: Teď je před námi slibovaná Petra Černocká, písnička Tamtami, napsala si o ní Ilona. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší babičku Věrušku do Kondrace k jejím dnešním narozeninám. Naše milovaná babičko Věruško, nepotřebujeme slunce, co září, stačí nám úsměv na tvé tváři. Vždyť si naší velikou oporou, děkujeme za lásku tvou. Přejeme ti v tento výjimečný den hodně zdraví, štěstí, lásky, energie a vitality. Máme tě moc rádi s velikou pusou Maxíček, Valinka, Mára, Luky, děda Tomík s Kačenkou a Ilona.

0: Na Blaníku Petra Černocká a teď už jsou před námi Kabáti s písničkou Kdo ví jestli. Napsala Renáta ze Štarnova. Milovaný manželi a tatínku Igore Pálichu, z celého srdce ti přejeme k tvým krásným narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Děkujeme ti za to, že si pro nás vždy oporou, rozdáváš úsměv a vytváříš domov plný pohody. Máme tě moc rádi a přejeme ti, ať je dnešní den stejně krásný, jako všechny společné chvíle, které s tebou prožíváme. S láskou tvoje manželka Renata, dcera Eliška a syn Martin.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy,

0: Na Blaníku dohrávají Kabáti, za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich třeba Sagvan Tofy. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Hany Zagorové.
1: Je to jen hledání svět nových možností.
0: My z dobrých nadějí, no a Pramínek vlasů od Jiřího Suchého tady taky bude.
2: Pramínek vlasů, jí ustřihnu podají.
0: Na Blaníku mám celé léto, hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až oblačná, později se bude v západní polovině Čech postupně zatahovat a místy se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Místy se mohou vytvořit také mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 15 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až polojasná, ale během dne, hlavně odpoledne a večer, čekejte přehánky a bouřky, které mohou být opět silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou od 25 do 30 stupňů. S tropickými teplotami nad 30 stupňů Celsia počítejte na jižní Moravě.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
0: Za necelou minutu bude 8 a písničky na vaše přání pokračují. Teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové. A napsala si o ní Irena. Milý Dominiku, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 12. narozeninám. Krásné prázdniny, hezkou dovolenou. Ať se ti daří v chovu slepiček, kuřátek, holubů a králíků. Děda je moc rád, že má tak skvělého pomocníka. To vše ti přeje maminka, sestra Vali, děda a babička.
3: Písničky na přání.
10: Na rádiu Blaník.

Olga Lounová na Blaníku a teď už Rihanna, napsala Jana z Olexovic. Chtěla bych poprosit o písničku pro švagrovou paní Lenku Kloudovou z Olexovic. Dnes je to 50 let. Co si spaxila tento svět? Ať štěstí v tvých očích září, ať se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš jen samou radost. Ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Vše nejlepší ti přeje celá rodina, manžel, děti, Lenka s manželem, syn Jan s přítelkyní Tereskou, vnoučata Ondrášek, Lukášek a Mates posílají pusu. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Na Blaníku zpěváčka Rihanna a tady už je večírek od Sagvana Tofiho. Napsala Michaela z Brna. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro celou rodinu, pro radost od Míši Kleinové.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku Sagvan Tofy a teď už Karel Zich a Mám fotbal rád, napsala Květa s Chrudimi. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pana Luboše, který dneska slaví svůj svátek. Milý dědo, k dnešnímu svátku ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a posíláme ti písničku, která k tobě patří. To vše z celého srdce přejí manželka Štěpánka, Honza, Vojtík a Květa.

Na Blaníku Karel Zich a teď už Hana Zagorová napsala Ivana z Rudy nad Moravou. Můj milý Jiříku, vždy si byl v mém srdci a tak to i zůstane. Jsi ode mě tak daleko a není nám souzeno se znovu obejmout, ale pořád doufám v naději. Tvá Ivana.

Hana Zagorová na rádiu Blaník, teď už jsou před námi smouky, napsala Danča z Hrádku nad Nisou. Milá babičko, tady máš svoji oblíbenou písničku pro dobrou náladu. S pozdravem Danielka.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už jsou před námi Nedvědi, Máme jen sebe. Napsal Darek z Hradce Králové. Děkuji, že jsi, tvoje přítomnost mění svět k lepšímu a nezapomeň, jak jsi důležitá pro mne a nás všechny, jsi výjimečná a inspirativní osoba. Přeji, aby tě každý den překvapil něčím, co ti připomene, jak úžasná opravdu jsi. A k tomu moc zdraví a lásky Světlance z Kydlinova, srdíčku milovanému jedinému přeje Darek a prosí o krásnou písničku pro svoji lásku Máme jen sebe od Bratří Nedvědů.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: jen sebe.
1: Nedvědi na Blaníku a tady už jsou Knoflíky lásky od Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho. Píše Sifa z Prahy. Mojí babičce k 80. narozeninám, tak všechno nejlepší i od nás.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky. Celé.

0: Iveta Bartošová a Petr Sepeši na rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy narozeninová od Jarka Šimka.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: A na vaše přání taky Eva Farná a nebo Jiří Suchý. Hezký čtvrteční večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně vráž u Písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně pomlčka vráž.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
16: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
15: Počkejte, kůň? Ukachen?
16: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Vy? Jsem řekl klokán, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
15: Tak moment, kůň nebo žába?
16: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
15: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
16: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
15: Co to?
16: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
15: Do reprezentace? Jako za národák?
16: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
15: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
17: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.
18: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
20: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
19: A tomu říkáte rychle?
21: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
22: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
23: A teď už pramínek vlasů od Jiřího Suchého, píše Zdeněk z Hradčan u Poděbrad. V sobotu 18. tohoto měsíce oslaví naše babička paní Jiřina Horáčková nyní na Hradčanech u Poděbrad své 80. narozeniny. Prosím o zahrání písničky z období, kdy jsme se poznali, pramínek vlasů, a posíláme přání hodně zdraví, lásky a pohody a aby byla ještě dlouho mezi námi manžel Zdeněk, a k přání se připojují synové Václav a Pavel s manželkami, všech pět vnoučat, rodina Kintnerových a všichni příbuzní.

0: mám dost času.
1: Krásnou klasiku vám na Blaníku zpíval Jiří Suchý, no a teď už je před námi Eva Farná a Perpetuum Mobile. Napsal Ondra z Litohlav. Prosím, zahrajte písničku od Evy Farné Perpetuum Mobile. Děkuju moc, Ondra Kalous z Litohlav u Plzně.

0: jezdit už ne.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už je před námi narozeninová od Jarka Šimka. Napsala Jana z obce Sedlec Prčice. Káčko, rok s rokem se sešel a ty jsi o rok starší. Užívej života, dokavať můžeš, hlavně ať ti zdraví slouží, hodně lásky, štěstí, ať už se to štěstíčko k tobě vrátí, to ti přejeme celá rodina. Mamka Strejda, Štěpánek, Janča, Kristýnka, Tomáš, Inka a vám do studia děkujeme, že jste Jana. No a zdravíme i do Teplic, odkud píše Sabina. Milovaná maminko, přejeme ti k narozeninám hlavně zdravíčko, štěstíčko a spoustu krásných chvil. Děkujeme, že jsi tak silná, milující a úžasná. Jsi náš vzor, naše největší opora a jsme na tebe každý den pyšní. Máme tě z celého srdce nejvíc na světě rádi. S láskou Sabinka, Lenička a Jára.
2: Sluníčkové léto.

důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: nejlepší. Na Blaníku Jarek Šimek, bylo 8:45. V písničkách na přání za malou chvíli Karel Gott.
1: Kávu si já sladím o trochu víc.
0: A do 9. hodiny taky Meky Žbirka s Marikou Gombitovou nebo Kateřina Ševidová. A dnes trochu přetáhneme a na vaše přání budeme hrát i chvilku po 9. hodině. Mějte pohodový večer s Blaníkem.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya, inspirace srdcem.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
8: Písničky na přání.
9: Na rádiu Blaník.
0: A teď už slibovaný Karel Gott, napsala Markéta z Krhanic pro tu mojí Surinu. Ať nám ta odpolední v práci uteče. Mám tě ráda.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už Meky Žbirka s Marikou Gombitovou napsal Václav z Pelhřimova, který vybral písničku V slepých uličkách. Posílám pozdrav a polibek pro Prcka do Hojanovic od Uriáše, ať plamen, který mezi námi hoří, nikdy nevyhasne, ať láska, která mezi námi srší, nikdy nepoklesne, když tě ve svém náručí snad ti pocit bezpečí zaručí. Tváří v tvář si hledíme, o čase plynoucím ani nevíme. Tuhle píseň tobě posílám, tvoje tváře později zulíbám. Tak tady je Meky Žbirka s Marikou Gombitovou, hezký večer.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

Na Blaníku Meky Žbírka s Marikou Gombitovou a teď už Naše noc od Kateřiny Ševidové napsal Josef z Budkova. Švancaříku, víš, co tě čeká na návštěvě? Moc tě pozdravuji a věřím, že se těšíš. Pepan.

0: Na Blaníku vám zpívala Kateřina Ševidová, za 2 minuty bude 9. Za okamžik 2 zbylé písničky na přání, mezi nimi Jiří Schellinger. Taky Saragossa Band a pak už od nás pro vás Olympic.
1: Kdo ti zpívá, když ne já?
0: Nebo taky Činasky. A mnoho dalších písniček. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 19 až 15 stupňům a místy se objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Místy se mohou vytvořit také mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků a hlavně odpoledne a večer se budou po celém Česku postupně objevovat přehánky a také bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou od 25 do 30 stupňů. S tropickými teplotami okolo 32 stupňů Celsia počítejte na jižní Moravě.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfp.dp.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
4: A je 9, přejeme hezký čtvrteční večer. Jak už jste slyšeli v předpovědi počasí, Česko zítra zasáhnou silné bouřky. V této hodině na Blaníku poradíme, co dělat ve chvíli, kdy vás bouřka zasáhne při cestě autem. Ale ještě předtím zbylé písničky na přání. Před námi je právě teď Holubí dům od Jiřího Schellingera. A napsala Jana z obce Sedlec Prčice. Milá sestřičko, si pro mě víc než jen rodina, si můj největší dar a nejlepší přítel. Přeji ti život plný smíchů, splněných snů a nekonečné lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje celá rodina a tvůj syn Štěpánek. Jelikož vím, jak máš ráda holuby, tak písnička je pro pobavení.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Jiří Schellinger na Blaníku a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Saragossa Band Agadu napsal Gustav z Tenerife. Milí Blaníku, chtěl bych nechat zahrát všem tuhle písničku. Gustave, asi jste na dovolené, kde taky jinde, že jo? Když jste na Tenerife, tak vám z Blaníku přejeme krásnou dovolenou, pěkně si užívejte moře a posíláme tuhletu parádní hitovku. No, takovou letní, že jo? Saragossa Band na Blaníku. Pěkný večer.

0: Na Blaníku skupina Olympic. Přejeme pěkný večer. Česko opět zasáhnou silné bouřky. Výstraha se týká celého území České republiky, a to zítra od 1 hodiny odpolední až do půlnoci. Co dělat ve chvíli, kdy nás bouřka zastihne na cestě autem, to nám poví mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
1: Když nás zastihne bouřka v autě, tak bychom z toho vozidla neměli vystupovat, měli bychom jízdu přizpůsobit těm povětrnostním podmínkám. Pokud můžeme, tak zastavit, nejlépe zase někde mimo stromy a počkat, než ta bouřka odezní. Určitě bychom se neměli dotýkat kovových částí vozu.
0: V silných bouřkách, které se zítra odpoledne mohou objevit prakticky kdekoliv, může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru mohou být kolem 70 km v hodině. Na Moravě a ve Slezsku je na zítra vydáno také varování před vysokými teplotami. Tak ty rozmary počasí co nejlépe zvládněte a dávejte na sebe pozor, zítra bude lepší nikam nevycházet. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Era, Činasky a tady už jsou Bugs Fizz.

0: Na Blaníku Era, za 5 minut bude 9:30. Představte si, že delší dobu cestujete vlakem a v tom vlaku na WC dojde toaletní papír. To je přece jasný důvod k zastavení a řešení téhle komplikované situace a právě kvůli tomu nechal před několika dny na okraji Hamburku vlak vedoucí zastavit rychlovlak německých drah a aby cestující nezasáhl tedy značný hygienický diskomfort, tak vlak vedoucí osobně doběhl do blízkého supermarketu pro 3 velké balíky toaletního papíru. Akci zaměstnance drah zachytil jeden z cestujících na videu, které se stalo virálním díky Instagramu. Lidé na sociálních sítích obětavost onoho vlak vedoucího značně ocenili. No to jsou, pane služby, klobouk dolů. Za chvíli na Blaníku Eláni, Krištof, anebo taky Suzy Quattro.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně v Ráž u Písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně pomlčka v Ráž.cz.
6: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Na Blaníku dohrává Suzy Quattro. Pěkný večer. Festivalová sezóna je v plném proudu. Po celém Česku lákají návštěvníky hudební, filmové, gastronomické i historické akce. Víc už poví ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Lidé nepřijedou jen na koncert nebo na filmovou projekci. Objevují město, jeho okolí, místní podniky i další turistické cíle a často se sem později vracejí. Česko festivaly opravdu umí. Nabízí světově známé akce i komorní slavnosti, které návštěvníkům otevírají cestu do míst, kam by jinak možná nikdy nezavítali.
0: Podle Františka Reismillera propojuje festivalový turismus kulturu, cestování, regionální ekonomiku i zážitky, na které se nezapomíná. Tak si to léto, pokud tedy zrovna počasí dovolí, pěkně užívejte. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku opět a Radeček, Michal David a nebo taky Mel C.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
10: Pohodové české rádio.

0: vaší večerní pohodě na Blaníku Cranberries za 2 minuty bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. Celé léto, hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až oblačná, později se bude v západní polovině Čech postupně zatahovat a místy se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Místy se mohou vytvořit také mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 15 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až polojasná, ale během dne, hlavně odpoledne a večer, čekejte přehánky a bouřky, které mohou být opět silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou od 25 do 30 stupňů. S tropickými teplotami nad 30 stupňů Celsia počítejte na jižní Moravě. Tolik počasí a hezký čtvrteční večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: happysport.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
11: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
12: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
11: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
11: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
11: www.zamek-konopiště.cz.
13: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
14: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
15: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
16: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
20: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
19: A tomu říkáte rychle?
21: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přeháňky o jedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přeháňky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Rata tarararata, trička rata tarararata, potisk potisk, trička bela bel CZ.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
11: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
21: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
22: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
23: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
22: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
21: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
22: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
21: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
22: www.zamek-konopiště.cz

0: Radio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přeháňky, ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přeháňky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Rádio Blaník.
6: Hezky česky.

země zmizela jako laň lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

Jste s rádiem Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Ledinský. Je tu nový den, pátek 17. července a svátek má Martina. Narozeniny dnes oslaví například malíř Christian Kodet, jemu 78 let. Dalším oslavencem je zpěvák a herec Josef Wagner a tomu je čerstvých 36. Když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky americký herec a zpěvák David Hasselhoff, jemu 74, a nebo bývalá německá kancléřka Angela Merklová a té je 72 let. Dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší a z Blaníku vám posíláme další písničku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přeháňky o jedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme o jedinělé přeháňky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
5: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
6: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
5: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
4: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
5: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
4: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
5: www.zamek-konopiště.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 17. července. Dnes má svátek Martina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Konferenční centrum v Praze 4 hostí v 8:30 dopoledne turnaj nejlepších evropských hráčů, takzvaného indického kulečníku. V Českokrumlovském zámeckém parku začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a ve 4 odpoledne se koná vernisáž výstavy s názvem Umělá inteligence a civilizace, a to v prostorách areálu Port 1560. Po rekonstrukci se v Srní na Klatovsku otevírá větší část vyhlídkové lávky o délce 240 metrů, která umožňuje pozorování vlků. Přelouč na Pardubicku hostí multižánrový pobřežní festival 5. ročník. V Chrastavě v kostele Navštívení Panny Marie se koná ve 3 odpoledne 8. ročník multižánrového kulturního festivalu Kukokli. Kultura kostel Klid. Cílem je podpořit obnovu chátrajícího barokního kostela v Horním Vítkově. A Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě hostí v 5 hodin odpoledne zahájení nových galerijních výstav. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme polojasno až oblačno, místy se objevují přeháňky o jedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Očekáváme ojedinělé přeháňky a nebo také bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz